0: Olomoucí 1-2. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před vedrem. Nad 32 stupňů budou v pondělí teploty stoupat na většině území Česka. O něco chladněji bude jen na severu a severovýchodě země nebo v části Vysočiny. V dalších dnech se má ale přechodně ochladit. S ohledem na současné počasí a pokračující sucho přetrvává na většině území republiky zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Letiště Líně u Plzně je non-stop střežené. Nový systém zabezpečení splňuje požadavky na ochranu strategického objektu. Areál, kde se zvažovala stavba takzvané gigafactory, nakonec využijí vojáci.
2: Letiště Líně je od srpna nepřetržitě střeženým areálem s kontrolovaným vstupem. Ostrahu převzali vojenské lesy a statky. V letech 2022 a 2023 se v něm zvažovala továrna na baterie do elektroaut. Teď mají vojáci hotovou studii, která počítá například se základnou aktivních záloh. Projekt bude hotový příští rok. Vzniklo 14 kilometrů dlouhé oplocení s kontrolním pásem a 2 vstupy. Přibudou budovy, provoz soukromých leteckých škol zůstane zachován. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Líně.
1: Tramvajové zastávky v Brně vzdělávají. Cestující na lince 1 si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů. Projekt spustil dopravní podnik s muzeem města Brna. Informace mají zaujmout a poučit o historii města a místopisu. Součástí všech tabulek je QR kód s obsáhlejšími informacemi. Ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc říká, že projekt nemusí skončit jen u tramvajové linky číslo 1.
3: Jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeným jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města.
1: Tramvajová linka 1 je páteřní, nejdelší a má nejvíc zastávek. Projekt navazuje na vysvětlování názvu brněnských ulic. Do Bílého domu by mohla v roce 2028 zamířit žena. Kandidaturu na prezidentku Spojených států v nedělním rozhovoru se stanicí ABC News nevyloučila Alexandria Ocasio-Cortezová. 36-letá demokratická kongresmenka z New Yorku se ale podle svých slov teď soustředí na listopadové volby do sněmovny reprezentantů, ve kterých usiluje o znovu zvolení. Možnost opětovné kandidatury na prezidentku oznámila v dubnu také bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová. Filip Salač slaví velký úspěch. 24-letý jezdec vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Rodák z Mladé Boleslavy na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá 2 letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf seriálu po 16 letech. Navázal tak na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Hnutí ANO by mělo mít svého kandidáta na prezidenta, případně aspoň někoho podpořit. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl místopředseda hnutí a šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček. Zda by mohl kandidovat on sám, si prý ještě rozmyslí. Ex-prezident Miloš Zeman přitom nedávno řekl Mladé frontě Dnes, že podle jeho názoru by byl právě Vondráček optimálním kandidátem. Češi si půjdou budoucí hlavu státu vybírat počátkem roku 2028. Prezident Petr Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivně se chce rozhodnout příští rok. Hasiči bojovali s ohněm v Lokti na Sokolovsku. Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici byla v neděli odpoledne několik hodin uzavřená silnice přes údolí do Horního Slavkova. Po zásahu v obtížném terénu se povedlo požár lokalizovat a dostat pod kontrolu. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Kvůli kontrole tunelu vedoucího ve skále bude nejméně do pondělí uzavřená cyklotrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do údolí. Ze vsetínské nemocnice se ozývá SOS. Důvodem je akutní nedostatek krve. Její zásoby rychle docházejí.
4: A minus a plus nula minus a nula plus. Tohle není šifrovaná zpráva, nýbrž označení skupin, kde je nedostatek krve ve 2/3 prázdnin téměř alarmující. Vsetínská nemocnice teď volá osvědčené dlouholeté dárce, ale také studenty nad 18 let, kteří mohou darovat poprvé. Tedy, tak říkajíc, novou krev. Nedostatek nenahraditelné tekutiny má na Valašsku své příčiny. Zásoby docházejí, protože horké počasí přineslo veliké množství úrazů i vážných zranění. Jan Čada, Radio Impuls, Vsetín.
3: Slovensku pomáhá s vodou Maďarsko, a to i přesto, že jí má samo málo. Situace na řece Dunaj je kritická. Ve hře je také možné odstavení klíčové maďarské jaderné elektrárny Pakš.
5: Slovensko sa snaží udržiavať manažment vody na svojej strane Dunaja tak, aby lode vedeli plávať. Voči Maďarsku neuťahuje kohútiky. Stále prevádzkuje vodné dielo Gabčíkove, kde ide momentálne len jedna turbína, aby bol zabezpečený odtok vody aj z ekologických dôvodov. Slovensko už nedokáže zvýšiť výtok vody smerom na Maďarsko. Oproti tejto krajine má výhodu, že svoje jadrové elektrárne chladí zo zásob vo vodných nádržiach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: 4 zápasy 3. kola pokračovala v neděli nejvyšší fotbalová soutěž. Slavia v odpoledním duelu udolala Pardubice 2-1 a udržela tak 100% bilanci v sezóně. V dalších utkáních Jablonec porazil Slovácko 1-0, Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a ve večerním zápase pak ligový nováček Artis Brno prohrál s Olomoucí 1-2. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

sauvage.

ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

čteš v ulicích, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisících.

0: prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před vedrem. Nad 32 stupňů budou v pondělí teploty stoupat na většině území Česka. O něco chladněji bude jen na severu a severovýchodě země nebo v části Vysočiny. V dalších dnech se má ale přechodně ochladit. S ohledem na současné počasí a pokračující sucho přetrvává na většině území republiky zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Letiště Líně u Plzně je non-stop střežené. Nový systém zabezpečení splňuje požadavky na ochranu strategického objektu. Areál, kde se zvažovala stavba tzv. Gigafactory, nakonec využijí vojáci.
2: Letiště Líně je od srpna nepřetržitě střeženým areálem s kontrolovaným vstupem. Ostrahu převzali vojenské lesy a statky. V letech 2022 a 2023 se v něm zvažovala továrna na baterie do elektroaut. Teď mají vojáci hotovou studii, která počítá například se základnou aktivních záloh. Projekt bude hotový příští rok. Vzniklo 14 kilometrů dlouhé oplocení s kontrolním pásem a dvěma vstupy. Přibudou budovy, provoz soukromých leteckých škol zůstane zachován. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Líně.
1: Tramvajové zastávky v Brně vzdělávají. Cestující na lince 1 si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů. Projekt spustil dopravní podnik s muzeem města Brna. Informace mají zaujmout a poučit o historii města a místopisu. Součástí všech tabulek je QR kód s obsáhlejšími informacemi. Ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc říká, že projekt nemusí skončit jen u tramvajové linky číslo 1.
3: Jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města.
1: Tramvajová linka 1 je páteřní, nejdelší a má nejvíc zastávek. Projekt navazuje na vysvětlování názvu brněnských ulic. Do Bílého domu by mohla v roce 2028 zamířit žena. Kandidaturu na prezidentku Spojených států v nedělním rozhovoru se stanicí ABC News nevyloučila Alexandria Ocasio-Cortezová. 36-letá demokratická kongresmenka z New Yorku se ale podle svých slov teď soustředí na listopadové volby do sněmovny reprezentantů, ve kterých usiluje o znovu zvolení. Možnost opětovné kandidatury na prezidentku oznámila v dubnu také bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová. Filip Salač slaví velký úspěch. 24-letý jezdec vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Rodák z Mladé Boleslavy na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf seriálu po 16 letech. Navázal tak na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
4: A příjemné pondělí vám přeji Klárka Šedová
5: a Honza Daněk.
4: Jsou 3 minuty po 5 hodině. Krásné ráno do celého Česka. I dneska se nezapomeňte hlídat telefony. Dneska je v banku 20 000 korun ve hře. Halo, tady Impulzovi.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: S letním speciálem Měníme region. V následujících pěti dnech budeme objevovat zajímavé příběhy na západě Čech. Reportér Tomáš Kabát dneska představí dva muže, jejichž práce vedla k záchraně starých objektů. Ahoj.
2: Přeju hezký den. Dneska začnu příběhem pana Vladimíra Lažanského, který z rozpadající se stavby v Chyši na Karlovarsku udělal restauraci, hotel a mini pivovar. Jeho pivo teď nabízí třeba pražská kavárna Slávě. Po této návštěvě přejedeme za akademickým sochařem Jakubem Hadravou. Jeho výtvory vedly k záchraně kostela svatého Jiří v Lukově u Manětína na Plzeňsku. Navíc se podílí na restaurování zámku Valeč, takže na kontě těchto mužů jsou dva zachráněné zámky a jeden kostel. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp.
1: Tak až budeš, Tomáši, v Plzni, nezapomeň pípnout a zastavit se u mě. Posloucháte Halo, tady Impulsovi, 3 minuty chybí do 17:15. Krásný západočeský týden vám přeji Honza a Klára.
3: Dobré ráno.

0: Příjemné ráno vám přeje vaše ranní dvojka, Daněk Šedová, Klárenko, všechno dobrý?
1: Všechno dobrý, to ráno bude ještě příjemnější, protože právě teď pro vás chystáme písničku Na cestu. Jedete kamkoliv, jedete čímkoliv, dejte nám vědět, my vám zahrajeme. Když napíšete na náš WhatsApp 605 222 007 jedu, tak písnička bude vaša, nejenom písnička, i my dva.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Hezký den i za volanty. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínáme na D11 na 35. kilometru u sjezdu na Poděbrady směrem do Prahy. Havaroval osobák, doprava zpomaluje. Přesouvám se do jihomoravské metropole, bouralo se na Palackého třídě směrem do centra u křižovatky s Malátovou. Kdybyste měli doplňující informace k dopravě, varujte ostatní přes naši aplikaci, kam lze nahrát zkaz stisknutím tlačítka. Najdete jako Rádio s 4 a ve vašem obchodě s aplikacemi. Tady je Honza Daněk a s Klárkou Šedovou moc vás zdravíme. Jestli chcete nechat zahrát písničku Na cestu, stačí napsat jedu na náš radio WhatsApp 605 222 007.

0: Tak ať na nás posluchačka Jitka dlouho nečeká. Slyšíme se, Jity?
1: Ano, dobré ráno.
0: Dobré ráno, vítejte, tady jsou Klárka s Honzou, moc vás zdravíme.
2: Krásné ráno, Jitko, kam jedete?
1: Do práce.
2: Do práce, a to je, takže nejdřív místně, odkud kam?
1: Kutná Hora, Uhlířský Chanově do Kutné Hory.
2: Aha, jaká je cesta?
1: Dobrá.
2: Tak to dobrý.
1: Je to čisto, zvířátka na mě koukají.
2: No a tě jenom koukají, se držej v povzdálí. A Jitko, jaká je to práce?
1: Jsem cestářů u silnic. Mm-hmm.
0: Aha.
1: Aha.
0: No jste u cestářů u silnic, takže pracujete asi někde v kanceláři. Jakou písničku vám zahrajeme?
1: Ne, jezdím s Maťaďákem.
2: Fakt je zítra Maťaďákem?
0: To jsem vůbec nečekal. To musí být. Takže točíte kulatou lopatou, jak říkají s oblibou chlapy.
1: Tak.
0: Jakou písničku vám zahrajeme?
1: To nechám na vás, to je jedno.
0: Může být Marek ztracený?
1: Určitě, určitě.
0: Tak jo, posíláme vám Léto 95 a přejeme šťastnou jízdu, dobře dojeďte.
2: Naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se krásně.
3: Písnička na cestu. Radio Impuls. Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: Příjemné ráno vám přeji vaši společníci Klára s Honzou. Znovu a zase připomínám, že i o prázdninách jsme rádio plné peněz a je to neuvěřitelné. Minulý týden se fakt dařilo. Každý den někdo vyhrál 10 000 korun. Naposledy Roman z Olomouce.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Je to možný? Je to možný, že tento týden máme takovýho štěstíčka a každý nám to zvedne. Tady jsou Klárka s Honzou, kdo je na druhém konci?
1: Roman, Olomouc.
0: Romy, ahoj, vítejte, máte 10 000, máte radost?
1: Určitě mám.
0: I o prázdninách se hodí nějaká takačka navíc, na dovolenou, na tábor nebo třeba na výlet. Nezapomeňte teď hned na přihlášení přes impuls.cz a nebo to můžete klidně provést přes aplikaci Rádia Impuls. Hodně štěstí ve hře.
2: A jak to bude vypadat dnes s počasím? Polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Dana z Olšan u Prostějova hlásí 16 a v Jihlavě taky 16 a zdraví nás Dáša. Dámy, děkujeme, pište dál na náš WhatsApp, má číslo 605 222 007.
3: Vlasty Korce.
4: Malá holčička zvedne doma telefon, drží sluchátko, no a po chvilce říká, já teda tatínka zavolám. A který vy jste ten šéf? Jste to tlustý prase nebo arrogantní hovado?
5: Zprávy jednou větou nese Iva Horáková. V Česku ročně končí v koši léky za 1,75 miliardy korun. Vyčerpané hasiče ošetřili při požáru domu v Liberci záchranáři. Končí možnost doplňovat adepty na obecní zastupitele nebo měnit jejich pořadí. Motorkář ve Frýdku Místku těžce zranil na přechodu chodce. Ukrajinští váleční veteráni učí Čechy ovládat drony. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek.
0: Nevím, asi trošku žárlím, Kláry, ale píše ti tam na WhatsAppu nějaký chlap, jedu za tebou, Klárko.
2: Jako a žárlíš na mě nebo na něj? Jakože ti chybí to, že nenapsal jedu i za tebou, Honzo?
0: Proč to zase komplikuješ? No prostě žárlím. Impulzovi.

0: ptáme, co se vám vybaví, když se řekne západní Čechy a co tam nikdy nevynechat.
1: Já miluju Karlovy Vary. Byla jsem dvakrát na festivalu. To už jsem teda vzdala, protože dostat se na film, to je nadlidský výkon. Já tam nejezdím na lidi dívat se, jak chodí po červeném koberci, já tam opravdu jako jezdila na filmy. A ulovit cokoliv teda, to bylo peklo. Ale jezdím tam, i když tam ten festival není, protože Karlovy Vary neuvěřitelně dýchají atmosféru a mám je ráda. Mám.
0: Byli jste někdy ve Varech, Mariánských lázních, ve Františkových lázních? Byli jste někdy v Plzni? A co si myslíte o Plzni? Co se vám vybaví, když se řekne západní Čechy? Zuzko Bubílková, dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, spousta historek. Například jednou jsme vysílali hodinový přímý přenos z plzeňského pivovaru. Po skončení nás pozvali do reprezentačního salonku a nabídli ta nejlepší piva, která vyrábí. Když přišla řada na mě, tak já jsem do atmosféry všeobecného obdivu k pivu prohlásila: já alkohol nepiju, nemohli byste mi přinést tonik. Ten vykulený výraz pana náměstka si pamatuju dodnes. Až se vzpamatoval, vzal to s humorem a do knihy hostů pod mou fotku s podpisem napsal: první host, který v plzeňském pivovaru pil tonik.
1: A co historky z lázní?
2: No také stojí za to. Ve Františkových lázních jsem týden večer bavila lázeňské hosty a namísto honoráře jsem měla pobyt zadarmo. Jenže dozvěděli se to novináři z bulváru. Zrovna jsem ležela nahá v perličkové koupeli, když tam vtrhl fotograf a začal mě fotit. Naštěstí voda pěnila, takže detaily moc nebylo vidět. Já jsem se s ním dohadovala, ať odejde, kdo ho vlastně pustil, personál se věnoval ostatním v domnění, že u mě je všechno v pořádku. Když fotograf konečně odešel, za paravalem byla další vada a z ní se ozval mužský hlas: paní Bubílková, mohl bych se s váma vyfotit ve vaně. Potřebuji urychlit rozvod a to by zabralo. Vaše Zuzana Bubílková.
0: A jaké historky se ve vašem případě vážou k západním Čechám? Byli jste někdy v Plzni, ve Varech nebo v Mariánkách? Ozvat se můžete teď hned přes aplikaci Rádia Impuls, namluvte svoji příhodu nebo podpořte vy místní region a klidně nám zavolejte o místě, které tam je prostě úplně top. Vysílají Klára Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Krásné a příjemné ráno vám přeji, Klárka z Honzou, širení společnici, hrdinou dnešního rána, hrdinkou všedního dne, chcete-li. Dneska bude paní Daniela Tautrmanová, vedoucí infocentra Na Božím daru.
1: Vy stráž dnešní hrdina všedního dne, protože se tady o toho Ježíška staráte, máte ho na starosti. Vy tady máte Ježíškovou poštu a Ježíškovou cestu. Musí se teďka v létě okolo toho něco dělat?
2: Tak každopádně se musí provést prakticky údržba té Ježíškovy cesty, to znamená úklid, drobné opravy.
0: Na paní Danielu i na Aleše už se moc těšíme a vysílat budeme za 10 minut 6:30.
3: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme v hlavním městě. Agentka Míla je na trase. Mílo?
4: Teďko na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu na úrovni Spořilova u odbočky na centrum. Na kamionu bouchla pneumatika, tak počítejte s tím, že to tam ostatní kamiony budou muset kolem něj objíždět.
0: Tohle jsou nenadále situace, které prostě člověk neovlivní. Tak opatrně a díky, že jste se ozvala, Mílo. Šťastnou cestu. Přesouváme se na D11. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu osobáku na 35. kilometru u Poděbrad ve směru do Prahy. Teď Česko-Lipsko. Zpomalte za zákupy směrem do Mimoně, kde srazil autobus Srnu. A pozor, hlásí se další agentka. No teda dneska jsme ve spojení. Je to Petra a volá z dálnice D8.
5: Zhruba 52. kilometr směr nad Labem. Právě odstavený osobní auto. Pán hledá vestu, trojúhelník, tak opatrně.
0: Jedete s rádiem Impuls a nahlásit dopravu můžete i vy. Varovat ostatní můžete přes aplikaci Impulzu.
6: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
0: Kate Perry zpívá písničku Křik, Roar. Posloucháte Impulzovi ve 3:15.
6: A jestli

0: Je za 10 minut 6.
1: No a je tady pan profesor a bude zkoušet, co mají společného hrady Švihov a Kozel. No to jsem zvědavá.
2: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Přeju krásné srpnové pondělí, milí studenti. Prázdniny ještě nekončí a nekončí ani naše prázdninová putovní škola, se kterou se tento týden přesouváme na západ Čech. A protože týden zahajujeme dějepisem, budu se vás ptát na západočeské hrady a zámky. Tím prvním je monumentální hrad Švihov a tím druhým opravdu překrásný zámek Kozel. Oba spojuje jeden známý šlechtický rod, který měl tyto dnešní památky ve vlastnictví. Budete vědět, o jaký rod jde? Dám vám vybrat za A. Rožmberkové, za B. Lichtenštejnové, za C. Černínové. Černínové, to je správné jméno šlechtického rodu, který souvisí jak s hradem Švihov, tak se zámkem Kozel. A když to vezmete vylučovací metodou, tak Rožmberkové, jak známo, působili více v Čechách jižních a Lichtenštejnové nám zase zanechali půvabný lednicko-valtický areál na Moravě. Každopádně Kozel i Švihov stojí určitě za prázdninovou návštěvu. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: pondělní impulzové nádherné ráno do celého Česka přijí Honza s Klárkou.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky a můžou být i silné, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
2: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: něco pro sebe.
1: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák.
2: A pojďte zpívat s náma.
1: Každou sobotu 8 večer na Rádiu Impuls.
3: Liberečtí záchranáři ošetřovali vyčerpané hasiče. Váleční veteráni z Ukrajiny učí Čechy ovládat drony. V Birminghamu startuje atletické mistrovství Evropy. 6:00. Dobrý den, přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Hasiči v Liberci potřebovali pomoc záchranářů. Při hašení požáru rodinného domu v centru města se totiž vyčerpali a přehřáli. Lékaři se věnovali čtyřem hasičům. V centru Liberce hasiči v podvečer likvidovali požár dvoupatrového domu. Oheň vzplál na střeše objektu v Nerudově ulici. Celkem 15 lidí opustilo budovu ještě před příjezdem hasičů. V 8 večer bylo po požáru. Dopravně vytíženou ulici Palackého v centru Přerova čeká ode dneška rozsáhlá oprava. Kvůli pracím bude silnice po dobu 10 dnů úplně neprůjezdná. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, uzavírka výrazně zasáhne taky do provozu městské autobusové dopravy.
4: Během prací není možné zajistit průjezd autobusů a dočasně nefungují ani zastávky Palackého. Pro cestující proto město zajistilo náhradní dopravní řešení. Lidé, kteří využívají cestování autobusy v centru Přerova, najdou potřebné informace mimo jiné i na webu radnice. Uzavírka se týká úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Je zde poškozený 10 let starý asfaltový povrch, na kterém se dlouhodobě objevují trhliny. Poškozený asfalt se musí vyfrézovat. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerov.
3: Most bude mít přírodní pohřebiště, vznikne na kostelním hřbitově, kde budou zpopelněné ostatky ukládány ke kořenům stromů v rozložitelných urnách, aby pietní prostor působil přirozeně a v souladu s krajinou. Součástí bude taky obřadní altán a bezbariérové cesty vedoucí mezi zelení. Přírodní pohřebiště v Mostě vyjde na 10 milionů korun. Přírodní hřbitovy už fungují třeba v pražských Ďáblicích, Brně, Košicích a nebo ve Zvolenu. Ukrajinští váleční veteráni učí zájemce v Česku létat z drony. Ty umožňují pilotům pohled na terén z ptačí perspektivy, tedy tak, jak by seděli přímo uvnitř létajícího stroje. Kurzy pořádá organizace Strong Europe, která se snaží přenášet zkušenosti z oblasti Ukrajiny proti Rusku. Zapojili se lidé z bezpečnostní komunity i laici. K jejich motivům patří například snaha být připravený pro případ nebezpečí a umět bránit stát. Někteří přitom zdůrazňují, že není jejich stylem utéci ze země v případě války, jak to hlásají jejich známí. Uvádí to Česká televize.
1: Sport.
3: Půlkař Jakub Didycha má vysoké ambice. Na dnes začínajícím atletické mistrovství Evropy v Birminghamu cílí alespoň na semifinále. Reprezentant v běhu na 800 metrů to řekl v rozhovoru pro sociální sítě atletického svazu. Didycha se do šampionátu zapojí už před polednem prvními rozběhy. Pro 20-letého sportovce jde o druhé mistrovství Evropy.
5: Tak těším se samozřejmě hodně. Mistrovství Evropy už jsem jednou byl, je to moje druhá Evropa. Ta první mi vyšla na to očekávání, tak doufám, že i tahle vyjde třeba aspoň podle očekávání. A popracoval ten postup do semifinále minimálně a zaběhnout, co bych potřeboval a budu odjíždět s dobrým pocitem domů.
3: Na mistrovství Evropy v Birminghamu se představí přes 50 českých sportovců. Šampionát potrvá do 16. srpna.
6: Ježíš, normálně mě nejde zmáčknout entry, holky. Už ne, špatně. Já nevím vůbec, co se dělo, jestli to byl nějaký zásek, prostě některé věci prostě neovlivníte. Klárka Šedová, posloucháte Halo, tady Impulzovi 1+1, opěvují Reddy Kirgen a my jsme tento týden v západních Čechách.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: Dobré ráno, vám přeji Honza s Klárou. Západní Čechy, Plzeňský a Karlovarský kraj nabízí skvělý mix lázeňské elegance, historických měst, pivovarnické tradice a svérázného folkloru. A tak vám řeknu svoji topku. Vary, Mariánky, Plzeň, Loket, Cheb, Františkovy Lázně. Domažlice, pro tuto chvíli stačí.
1: Hele, a když ty seš místní, co je tam typického k jídlu?
0: Místního?
1: Mhm.
0: No tak jako já vůbec...
1: Neříkej pivo.
0: Jsem právě chtěl říct, a mě vlastně jako západočeská kuchyně je skvělá, ale identická s tou, která se jako projíždí celou českou kotlinou, ale tak jako... Nevím, prostě nenapadá mě jako nic, jako že by...
1: A jak se jmenuje ten koláč, takovej ten...
0: No to já vždycky zapomenu, Vyláčkový.
1: Ten chodský koláč?
0: Chodský, no prostě, je to prostě chodský, přesně tak. Dokonce v jednom pekařství už si můžeš koupit i třetinku. Nemusíš kupovat

0: A teda už napsala, v Plzni jsem se narodila, léta jsem tam žila a pak jsem se odstěhovala za manželem do Mníšku pod Brdy. Mám krásné vzpomínky, stále se tam vracím, protože tam mám rodinu. Drahuš, krásné vzpomínky, máte pravdu a vracejte se často, rodina je důležitá.
1: Takže bohatě zdobené koláče z kynutého těsta můžeme považovat za specifikum západočeského regionu, ale myslím si, že pokud nás poslouchají v tom kraji, tak se ozvou lidi s dalšíma věcma, který tam prostě milují, mají je rádi a víš moc dobře sama, že to je často regionální, který se váže třeba k okresu nebo k něčemu, takže jsem zvědavý, co nám posluchači napíšou. Posluchač Honza volá.
2: Na západě Čech žiju celý život, takže se dá předpokládat, že jsem byl asi úplně všude tady v těch městech, který jste vyjmenovali. Teď paradoxně teda ráno jsem byl z Karlových Varů, před chvílí jsem projel Františkovy Lázně a včera jsem se byl projet na motorce v Mariánkách, takže jsem to zvládnul, to je perfektně. No a v Plzni, tak samozřejmě Plzeň, tam jsem byl 3 roky na škole, takže Plzeň mám taky tak nějak zmáklou. Tak přeju hezký den.
1: Plzeň je nejvíce, díky Honziku, že jste se ozval, píše kamarád. Jak jako chodský koláč nemá 30? Má 25 až 30 a 30 je malá pizza, takže mají. No ale dělají se jim menší, já jsem mluvil o 25, ale asi jo.
3: Vidíš, ty dostaneš CRS, já dostanu CRS.
1: Zdravíme západní Čechy, tak co je tam hezkýho k vidění? Na který místo se pyšní, co byste doporučili? Celý týden je Impuls na západě Čech.

0: kum, když můžem jen vtílku.
1: Už aby se to ozvalo. Máte milionového kolegu tak jako třeba já. Umí krásně zpívat tak jako třeba ten můj. Chcete mu za to poděkovat? Poděkujte prostřednictvím Rádia Impuls. My vám zahrajeme 7 písniček v kuse, 7 pecek, které budou stát za to a nebude je zpívat Honza Daněk. To vám zaručuju. Mrkněte na náš web impuls.cz. Tam milionového kolegu přihlásíte nebo vaši partu milionových kolegů, no a Vlastík jim pak zahraje těch krásných 7 pecek.
0: Chci být teďka včelka a bodnout tě. Posloucháte Halo, tady Impulzovi a zdržení máme na D4 i v hlavním městě. Doplním v dopravě 007. Daněk Šedová.
1: Dobré ráno.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D4 před omezením u jeloviště ve směru do Prahy. Je 3-kilometrová kolona. Pohled do hlavního města pomalu, to jede před sjezdy na Kbelskou v Novopatské i Cínovecké ulici. Ucpávat se začíná také příjezd do Prahy po D7. Přesouváme se na jižní Moravu. Na D1 zpomalujete před 196. u Brna, to v obou směrech. Pojíždět bude také na trase ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky. Ještě Litoměřicko před Lovečkovicemi směrem z Malého Března havarovalo osobní auto.
2: Hrdinkou dnešního rána je paní Daniela Tautermanová, vedoucí infocentra na Božím daru. A už za chvilku se tam vypraví Aleš.
0: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádi.

krásy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: hodinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Naše české prázdniny pokračují v západních Čechách, kam zuřivec vyrazil za dalším hrdinou všedního dne a hledá Ježíška. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
3: No, dobré ráno a já jsem za hrdinou všedního dne vyrazil do nejvyššího města v České republice. To je Boží dar, 1020 metrů nad mořem. A tady je infocentrum, které se stará o to, aby děti u nás v České republice měly trochu blíže k Ježíškovi. Tady na Božím daru totiž mají vlastně Ježíškovou poštu, to všichni známe, a také Ježíškovou cestu. Ta Ježíšková cesta je 5,5 kilometrů, to je kratší okruh, anebo delší okruh, skoro 13 kilometrů dlouhá turistická trasa s 13 zastaveními, kde děti plní různé úkoly a klidně i teď v létě si užívají Ježíška. A to vlastně můžou jedině tady na Božím daru v Krušných horách. O všechny ty Ježíškovy věci se starají v místním infocentru a právě tady pracuje i naše hrdinka všedního dne, to je vedoucí infocentra Daniela Tautrmanová, za kterou jsem přijel s kyticí růží a my se s ní už za hodinu společně uslyšíme. Takže Impulzovi dobré ráno a za hodinu naslyšenou. Ahoj.
4: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bagetterie Boulevard.

0: Tak co, mojo, láska moja. Co?
1: No poď.
0: Mám?
1: No poď.
0: Mám?
1: No je.
0: Tak první.
1: Druhé. Třetí.
0: Vzrušující chvíle v našem ránu.
1: Čtvrté.
0: Už jen dvě zazvonění má. Šťastlivec.
1: Páté.
0: A nezvedne to nikdo dneska asi.
1: Martinko.
0: Bohužel, hele. Ano, byla to Martina Anna Konopčíková, která kdyby zvedla telefon a řekla...
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Mohla mít 10 000 penízků, ale nedá se nic dělat, zkusíme to zítra. Vy se můžete přihlásit klidně už teď, celá rodina, přes aplikaci Rádia Impuls, nebo naše stránky, které mají nový kabátek www.impuls.cz.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky a budou i silné. Teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Láhně. Schválně, jestli uhodnete, co jsou
0: lázně. Lázně.
1: Ano, lázně. Bohdaneč 19 stupňů, napsal Radek. A Nestrašovice 16. A Nestrašovice, tak to je okres Příbram a píše Žaky. Děkujem za to. Pište dál 605 222 007.
0: V následující čtvrt hodiny na Impulzu se necháme unášet dálkami, ale i blízkostí našeho regionu. Jednak ten západočeský, tomu věnujeme české prázdniny, a pak fascinující Japonsko. Tomu se zase bude věnovat Jirka Kolbava.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je půl sedmé, zprávy jednou větou má Iva Horáková. Hypotéky zdražují pátý měsíc v řadě. V Ostravě začíná soud s obchodníky s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Ochlazení dorazí patrně až na počátku příštího týdne. Pražští radní dneska projednají rekonstrukci kasáren Karlín i mostu na Opatově. Hornina v největším egyptském zlatém dole u Marsa Alam zabila jednoho člověka. V Birminghamu startuje atletické mistrovství Evropy.
7: Velké kulaté koláče, často v průměru 25 až 30 cm, z jemného, poctivého, kynutého těsta, s vysokým obsahem másla, žloutků a rumu. Kvalitní tvarohová, maková či povidlová náplň.
8: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
9: Máme začít slintat, jo? Nad chodským koláčem. Děkujeme, Honzíku.
7: Dobrou chuť, pokud ho právě jíte. Jsme v západních Čechách. Co se řekne, respektive co vás napadne, když se řekne západ?

0: cestovatel Rádia Impuls.
1: Cestovatel Rádia Impuls nás dnes vezme do fascinujícího Japonska.
2: Projdeme se třeba rychlým šinkanzenem.
3: Denně se přepraví tady těmito šinkanzeny statisíce, možná miliony lidí. Představte si, že průměrné zdržení je maximálně 20 sekund.
1: A počkejte si i na Jirkovy postřehy z místních taxíků, kde řidiči nosí bílé rukavičky a dveře se otvírají sami.
2: Nenechte si ujít skvělé vyprávění a tipy na cestování v dopoledním vysílání už po 11:30.
0: Cestovatel Rádia Impuls. Jirka Kolbaba.

0: Posloucháte Halo tady Impulzově a tento týden opěvujeme západu český region v rámci českých prázdnin. Klárinka mě pozoruje.
1: Kývu, schvaluju, dobře vám to říká. Budeš ještě pokračovat,
0: jo, něco
1: ještě?
0: Jo, chtěl jsem říct, že mě tam fascinovalo tenkrát, když jsem tam jako začal jezdit, tak mě fascinovalo jedno rašeliniště. Víš, jak se jmenuje?
1: Ne.
0: Sos.
1: Jakože do sosu si namočíš
0: ňamy? Jako v angličtině je to výraz pro omáčku. Vážně, ze dvěma O.
1: No tak hele.
0: Byla jsi tam někdy?
1: Nebyla nikdy.
0: Mě to fascinovalo, je to neuvěřitelný přírodní útvar. A když tam jdeš těma chodničkama, tak tam takhle jako probublává různě. Mm-hmm. A vypadá to tam, jako kdyby se ocitla na Marsu. Já byl fascinovaný naprosto. Mm-hmm. Takže to je můj tajný tip, pokud byste chtěli někdy objevovat západní Čechy.
1: Sos, jo.
0: Sos.
1: A kdeže to je přímo?
0: Sos je unikátní rašeliniště nedaleko Františkových lázní.
1: Františkovy lázní.
0: Přesně tak.
1: Dobře, dobře, budu si to pamatovat a až tam pojedu, tak... Pojedu primárně do sosu, za sosem.
0: Rozhodně. Píšou lidi a ozývají se, co je v západní Čech a hezkýho.
1: Na západě Čech je nejkrásnější malebná vesnička Ovesné Kladruby. I když jsem z Opavy, nikdy si nenechám ujít jejich pouť. Byl jsi někdy na pouti teďka v poslední době?
0: Člověče, nenapadá mě, že bych
1: vlastně
0: se jako
1: nějak... Roky ne,
0: myslím si, že na Matějský jsem byl 100% loni.
1: Ano,
0: loni jsem byl 100% i před loni jsem byl.
1: S Vilíkem a s kamarádem. No jo.
0: Člověk některé věci, jak rychle neuloží a zapomene, neuloží.
1: Ale to mi už nepřijde jako pouť ta matějská, ale jako, no nic.
0: Tohle rozebírat nebude, miláčku.
1: Ne.
0: Pustíme si Olinu a vy můžete teďka zapátrat v paměti, nebo vy místní, propagovat nějakou krásnou věc u vás v kraji. Pokud jste ze západočeského regionu, namluvte to přes aplikaci Rádia Impuls. A nebo to udělejte také radio WhatsAppem, tam lze poslat hlasovku 605 222 007.

0: vysíláme západočeské typy impulzových. Skrytým pokladem je hrad a zámek Bečov nad Teplou, kde byste si náhodou třeba dneska s dětma chtěli udělat výlet. A právě teďka vysílají Honza Sklárko.
1: No a jestli teď někam jedete, tak máme pro vás písničku Na cestu. Stačí nám napsat jedu na náš WhatsApp 605 222 007 a my vám tu cestu kamkoliv, odkudkoliv, čímkoliv zpříjemníme. Tak.
0: Jedu na 605 222 007, je to náš radio WhatsApp. My vám zavoláme zpátky, ale pozor, zvedněte nám to, voláme ze skrytýho čísla, tak se nelekejte.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Letní melodie Bamboleo od Gypsy Kings už za chvilku, ale ještě předtím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Raněk. Dlouhé zdržení naberete na D4 cestou ze Strakonic do Prahy je 5-kilometrová řada před omezením u jíloviště. Jsme v hlavním městě. Proficis Global Assistance hlásí zdržení v Novopatské od Černáku a v Liberecké směrem do centra a 2-kilometrová kolona je klasicky na příjezdu do Prahy po D7. Jsme na Vysočině mezi Humpolcem a Pelhřimovem, vázne provoz v úseku Komorovice Rybník. A Jižní Morava? Na D1 si postojíte u Brna před 196. kilometrem v obou směrech a cestou z Vyškova do Brna zpomalíte u Holubic kolem 210. kilometru.

0: Pana Richarda máme ve vysílání teďka, protože je členem rádiové rodiny, takže Ríšo, zdravíme vás, tady jsou Klára s Honzou, dobrý den.
1: Krásné ráno přeji.
2: Krásné ráno. Richarde, kam jedete?
1: Jedu do Český Budějovic, teď stojím v té koloně u Humpolce.
2: A co tam budete dělat?
1: Já rozvážím zboží, takže brigáda, no.
2: Jo, a co rozvážíte?
1: Žrádlo pro psy, tekra a tak, no.
2: To nemám psa. Kočku mám. Pro kočky nic, ne? Co?
1: Kočky občas taky, no.
2: No vidíte, že se domluvíme.
0: Richarde, vy jste mladý člověk, říkal jste brigáda. Jste mladý člověk, ne? Podle hlasu.
1: Jo, jsem, je mi 21.
0: Neskutečný máme teďka v poslední době. Minulý týden jsme tady měli 19-letýho kluka, který taky má brigošku a poslouchá nás od 16, to je neuvěřitelný. Jak vnímáte jako 21-letý člověk rádio, jako starý médium, že vy 21-letý přece jedete v podcastech, máte playlisty na streamovacích platformách a...
1: No, no, to je v autě docela příjemný, prostě si pustit něco naživo, prostě hlavně, prostě to rádio nenahradí nic, prostě ty komentátory, ty lidi, ty příjemný vzpomínky, co s něma máte během vysílání.
0: Ježíš, to je tak hezký, jak
2: jo,
0: to říkáte.
2: Jo, takže jde vlastně jako o nás a to je krásný.
0: Ježíš, to
1: jo, protože člověku pak zlepšíte ráno a lépe se mu prostě v tom autě jede.
2: Ježíš, to je děkujem.
0: Slyšet tohleto od vaší generace.
2: My jsme vám chtěli poslat písničku na cestu a zpříjemnit vám ráno a místo toho, teda my vám tu písničku jako pošlem, jo, ale vy jste zpříjemnili ráno nám.
1: Já vám děkuju, mě taky, no. Já jsem nečekal, že mi zavoláte, já to zkouším už tak 2 týdny.
0: Klárinka to prostě tam píchla špendlík do těch zpráv, že on nám napíše prostě, já nevím, 10, 20, 30, 50, 100 posluchačů. Klárinka píchla špendlík a prostě jsme vytočili vaše číslo. Je to vždycky dílo náhody. No a tak, jo. Co máte rád za muziku?
1: Hele, tak já poslouchám Ztracenýho, tak mohli byste mi dát Ztrácíš?
0: No, my jsme Marka hráli před hodinkou a to je strašně jako malý rozestup, tak já bych rád, ale pojďme třeba druhej nejoblíbenější, kdo by tam byl.
1: Třeba něco od Kabátu?
0: Kabát, není žádný problém. Teda?
1: Třeba Malá dáma.
0: Malá dáma, koukám se, jedu podle abecedy, mám ji tady? Mám ji tady? Je tady? Jenom pro vás, mladý muži.
1: Tak jo, super.
2: Moc děkujeme za pochvalu, mějte se krásně a šťastnou cestu.
0: Tak.
1: Vy taky se mějte a přeji hezký den.
0: Ať vám rádio dál zpříjemňuje život.
1: Děkuju moc, mějte se hezky.
0: A svým vrstevníkům říkejte, že rádio nikdy nezemře. Mějte se nádherně, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
3: Písnička na cestu.
0: A vlastně to potvrdil, že to rádio prostě jako bude vždy.
2: Já doufám,
0: jo?
2: Si nebudu hledat jinou práci,
0: jenom,
2: zblázni,
0: jenom
2: ne?
0: Aby za nás nezačala vysílat nějaká umělka, kámo. Šlápnejme jí do ksichtu, viď? Nebylo to moc explicitní?
2: Bylo, to nevadí.
0: Za 8 minut bude 7, tady je písnička pro Richarda. Utrhla.

0: Příjemné ráno, posloucháte Impulzy. Aleš, paní Daniela a Ježíšek v hlavních rolích našeho ranního příběhu krátce před půl osmou.
1: Co děti na vašeho Ježíška?
2: Nadšené, jsou nadšené. Kromě Ježíškovy cesty si tady můžou vlastně vyřídit rovnou i přání Ježíškovi, dopis Ježíškovi, takže si mohou rovnou napsat, co si přejí, položit do schránky.
0: Hrdinkou všedního dne je paní Daniela. Poslouchejte Impuls krátce před půl.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně budou i silné. Nejvyšší teploty mezi 31 až 36 stupňů.
0: V Olomouci slaví, co konkrétně uslyšíte ve zprávách na Impulzu už za chvilku.
4: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Léky za skoro 2 miliardy končí v Česku v koši. Požár v britské Kolumbii má už oběť. Fotbalová Olomouc slaví první výhru sezony. I k 7 hodině patří zprávy s Ivou Horákovou.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: V Česku se extrémně plýtvá léky. V koši ročně končí medikamenty za 1 700 000 000 korun. Reportér Vítek Zábranský zjistil, že za plýtváním je hlavně špatná koordinace mezi předepisujícími lékaři. Vítku, dobré ráno.
6: Pěkné ráno. Léky za více než miliardu se ročně zlikvidují, další půl miliardu lidé vyhodí do koše. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu pro kontrolu léčiv. Problémem je nedostatečné sdílení informací. Třeba pacienti s chronickými problémy navštěvují praktika i specialisty. V takovém případě může dojít k duplicitnímu nebo nadbytečnému předepisování léků. Zpravodajský web iDnes.cz píše, že nejde jenom o ekonomický rozměr, ale i zdravotní. Stává se, že stejná účinná látka je předepsaná pod jinými názvy a může tak dojít k nechtěnému předávkování pacienta. Dalším důvodem nadměrného předepisování může být i snaha pacientů tvořit si zásoby takzvaně pro jistotu. Část medikamentů ale nakonec skončí v koši. Projekt Nevyhazuj léky upozorňuje na to, že lidé by měli nevyužité přípravky vracet zpátky do lékáren. Na webu projektu radí, jak uchovávat léky nebo jak správně vracet nepoužitá léčiva. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
5: Odmítači bezhotovostní platby jdou sami proti sobě. Rádio Impuls to řekl restauratér a spolumajitel hospody v pražských Holešovicích Karel Kremer. Potvrzuje to z vlastní zkušenosti. Bez přijímání karet a online plateb by citelně tratil.
7: Nedokážu pochopit dnešní době lidi, kteří trvají na té hotovosti, jdou proti sami sobě. Protože já jako zákazník taky asi si budu vybírat restauraci, jestli můžu platit bezhotovostně, abych nemusel mít stále připravenou prostě hotovost kapse.
5: Jedním ze zásadních dodavatelů českých hospod a restaurací je plzeňský Prazdroj. Pivovar zavádění bezhotovostních systémů partnerům aktivně doporučuje. Podle jeho průzkumu se zhruba 11% zákazníků vyhne podnikům, kteří vyžadují pouze hotovost.
4: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
5: Hypotéky jsou nejdražší za 2 roky. Zdražují už 5. měsíc v řadě. Teď v srpnu už je průměrný úrok 5,42%. Návrat levnějších hypoték tak bude pomalejší, než si mnozí ještě na začátku roku představovali, krotí případné optimisty analytici. Na druhou stranu teď neočekávají výraznější zdražování hypoték. V praxi není výjimkou, že 2 klienti se stejnou výší hypotéky dostanou od stejné banky odlišnou nabídku. Banky totiž stále více zohledňují interní hodnocení toho, jak je klient schopný splácet, výši vlastních zdrojů, délku vztahu s bankou anebo ochotu využívat další produkty. Při požáru v britské Kolumbii zemřela 80-letá žena, snažila se utéct ze svého domu. Jedná se o první oběť rozsáhlých plamenů v této kanadské provincii. Požár vypukl v pátek na jihu provincie a rychle se rozšířil. Úřady kvůli němu nařídili evakuaci více než 20 tisíc lidí a v provincii platí stav nouze. Letošní sezona lesních požárů patří v Kanadě k nejničivějším.
4: Sport.
5: Fotbalisté Olomouce se radují z první výhry sezony. Zvítězili totiž ve 3. kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1. Naopak brněnský nováček na premiérový 3bodový zisk stále čeká. Sigma se ziskem 4 bodů poskočila na 8. místo, Artis je s 1 bodem 13. V dalších včerejších zápasech Slavia udolala Pardubice 2-1, Jablonec porazil Slovácko 1-0 a Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1.
0: Klarinku, co napadne Klarinku, když se řeknu západní Čechy?
5: Karlovy Vary.
0: Karlovy Vary je její velká hvězda, která se nezdá. Jak je tomu u vás? Máte tam oblíbené místo a co vy místní? Prozradíte tajné místo, kam byste každému doporučili, aby si zašel?
4: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Bláhu v Divoké byl a taky impulzové Klárka z Honzo, vaši společníci, do nepohody, vaše rádiová rodina. Celý tento týden jsme v rámci českých prázdnin v západních Čechách. Všude dobře, u nás nejlíp. Co se vám vybaví, když se řeknou západní Čechy? Karlovy Vary, Mariánky, Františkovy Lázně nebo úžasná, skvělý středobod vesmíru Plzeň? A co? Ozvěte se.
1: Lenka napsala: krásná golfová hřiště Karlovy Vary, zámek Bečov, úžasný relikviář svatého Maura. To jsou pro mě západní Čechy, kam se vracím několikrát do roka. A dokonce v srpnu, již po třetí. Leni, tak to je láska, to se pozná na první pohled. Lidka píše: já doporučuji Nepomuk, je tam Zelená hora, pivovar a skvělé pivní lázně a nedaleko pohádkový zámek Zinkovovi, Kozel a Nebílovi. Přeji všem krásné
0: Nebílovi.
1: Léto.
0: Nebílovi, tam bych chtěl žít. Tam bych vážně,
1: počkej.
0: A to není kec, v Nebílovi to je tak nádherná vesnička, lidi, a je to kousíček od Plzně.
1: Když
0: se, mimochodem víte, že vy všichni napříč republikou, že v Plzni se dějou nejlepší věci na světě, jednak pivo a jednak taky skvělý sekt, takže co si budeme, no a taky Rumíka, takže tři nejlepší věci na světě máte vlastně v podstatě plus minus autobus z Plzně. A co vy, máte v západních Čechách oblíbený lázně, hrad, pivovar nebo zastrčenou vesničku?
2: Já jsem včera dostala krásné překvapení, když se mi děti vrátily z dovolené z kempu Babylon u Domažlic, kam jezdíme bezmála 35 let, a dovezli mi chodský koláč tvarohový. Nejlepší překvapení dne, krásný den impulzový.
0: Tomu já naprosto rozumím, tvarohovej s povidlama, to je můj nejoblíbenější. A jak jste na tom vy, milí posluchači?
3: Žijeme muzikou i v létě.

0: Plamen od Kateřiny Marie Tiché za chvilku v hudebním programu Rádia Impuls. Vypadá to, jako kdyby ses zamýšlela nad ním.
1: No, já jsem smutná vlastně trošičku.
0: Že to dneska nevyšlo při volání.
1: Že to dneska nedopadlo při volání, protože jsme přerušili vítěznou šňůru.
0: Přesně tak. Minulý týden se děly věci. Třeba v pátek Roman Solomouce.
2: Halo, tady Impulzový.
0: Je to možný? Je to možný, že tento týden máme takovýho štěstíčka a každý nám to zvedne. Tady jsou Klárka s Honzou, kdo je na druhém konci?
2: Roman Olomouc.
0: Romy, ahoj, vítejte, máte 10 tisíc, máte radost?
2: Určitě mám.
0: Jak dlouho hrajete halo tady Impulzovi?
2: No, dlouho si myslím.
0: Potěšila vás výhra?
2: Určitě moc.
0: Pozdravujte rodinu, mějte se hezky.
2: Budu, mockrát děkuju, hezký den.
1: Naslyšenou.
0: No a dneska, když jsme volali zhruba v 6.30, tak bohužel nám to naše posluchačka nezvedla, přerušila tu vítěznou linii.
1: Je to tak, ale vy budete lepší, pozornější. Vy se přihlásíte přes náš web třeba, až vám zazvoní telefon se skrytým číslem, tak zvednete a řeknete halo tady Impulzovi, 10 tisíc bude vašich, pak budete odvážní, odpovíte na naši otázku a budete mít 20.
0: Protože i o prázdninách se hodí koruna navíc, na dovolenou, na tábor nebo třeba na výlet. Také o prázdninách jsme rádio plné peněz.
3: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě.

0: Poháněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená, proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
1: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe, dovolená plná zážitků, začíná na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Už za chvilku pocítíte plamen Kateřiny Marie Tiché, ale ještě předtím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace jsou na D4. Práce silničařů omezují provoz u jíloviště ve směru ze Strakonic do Prahy. Kolona má 6 kilometrů. V hlavním městě je zdržení v Novopatské od Černáku až ke sjezdu do Kbelské, ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy a na Baranďáku a v Dobřížské směrem na Smíchov. 2-kilometrová kolona je také na příjezdu do Prahy po D7 u letiště. Teď už se zdravíme Richarda, míříme na Vysočinu. Richard se hlásí s dopravním upozorněním.
2: Ahoj, Impulzovi, chtěl bych nahlásit, ta kolona mezi Humpolcem a Pelhřimovem je tak na půl hodiny, takže abyste věděli, řidiči, nejlepší je to objezd přes Pacov. A ještě jednou díky za písničku, čau.
1: Ahoj, Ríšo, a ještě hlášení z Vysočiny. Jardo?
3: Silnice číslo 38, Havlíčkův do Týhlava, určitě, že velká kolona, tak trpělivost, mějte se, naschranou.
1: Naši posluchači vysílají s náma, chcete varovat ostatní šoféry? Dejte vědět, třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
4: Hrdinou dnešního rána je paní Daniela Tautermanová, vedoucí infocentra na Božím daru. A už za chvilku ji uslyšíte s naším zuřivcem.
1: Pondělí 10. srpna. 3 minuty po 7:45. Přejeme vám úspěšný týden.

0: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Naše české prázdniny pokračují v západních Čechách, kam náš zuřivec vyrazil za dalším hrdinou všedního dne. A představte si, Aleš hledá Ježíška. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno. Zdravím vás z toho úžasného místa, které miluje každé dítě v České republice, a to je Boží dar. Jsem tady nedaleko toho místního nejvyššího kopce Klínovce a tady jsem v infocentru, kde se vlastně okolo toho Ježíška, který sem na Boží dar prostě patří, všechno motá. A jsem tady přímo s vedoucí tohoto infocentra, a to je Daniela Tautrmanová. Danielo, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Tak úplně první věc, vy jste náš dnešní hrdina všedního dne, protože se tady o toho Ježíška staráte, máte ho na starosti, tak jenom nám řekněte, aby jsme pochopili, vy tady máte Ježíškovou poštu a Ježíškovou cestu. Musí se teďka v létě okolo toho něco dělat?
4: Tak každopádně se musí provést prakticky údržba té Ježíškovy cesty, to znamená úklid, drobné opravy.
3: No ono to vlastně funguje pořád, že? Protože to je v zimě, jestli já sám jsem tady párkrát byl na běžkách, tak to je vlastně běžkařská trasa a teďka v létě to je turistická trasa, je to tak?
4: Ano, po celý rok lze navštívit tu Ježíškovu cestu, to znamená i v létě s kočárkem, s kolem. A v zimě na běžkách.
3: Tady jsou různé zastávky.
4: Případně na stánkách.
3: Ano, tak co tam máme nového dneska? Teďka?
4: V aktuální době se instalují na Ježíškovu cestu nové dřevěné sošky, které byly vyrobeny...
3: A jsou dřevěné, jste říkala?
4: Ano.
3: Takže byly... Takže
4: dřevěné, je to dřevosuchá.
3: Dřevářská práce
4: ano,
3: nějaká.
4: Ano, jo? Ano.
3: Dobře, takže...
4: Byly vyrobeny během českosaského plenéru, který se koná každoročně.
3: To je nějaká slavnost tady?
4: V rámci svatoanenské pouti.
3: Ano. No a jinak ještě nám řekněte, my tady taky nejsme každý den. Co děti na vašeho Ježíška?
4: Nadšené, jsou nadšené. Kromě Ježíškovy cesty si tady můžou vlastně vyřídit rovnou i přání Ježíškovi, dopis Ježíškovi, takže si mohou rovnou napsat, co si přejí, položit do schránky.
3: Dle mé zkušenosti tady děláte obrovskou službu pro všechny děti, ale vlastně i rodiče, protože i rodiče mají potom všechno tak jakoby takový hezčí doma na ty Vánoce.
4: Určitě, ty děti tomu potom věří o to víc.
3: A za to my vás máme rádi, za to my vám děkujeme. Naše hrdinka všedního dne Impulzovi Daniela Tautrmanová, vedoucí infocentra tady na Božím daru, a my za hodinu ještě budeme pokračovat, takže zatím dobré ráno, naslyšenou.
1: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bagetterie Boulevard.

0: Neříkej más, neříkej, co má se stát. Ale ještě předtím zásadní otázka. Kláro, jak to s tebou vypadá? Jak to s tebou, Kláro, vypadá?
1: No já už mám zabalený kufřík tady ve studiu za mnou. Opravdu jako leží můj kufřík. Všichni už ho znáte, ten černý s těma červenýma, modrýma, takovýma obrázkama. Ten se mnou lítá všude. A já letím do Lyonu, protože Sparta tam zítra proti Lyonu odehraje zápas v 21 hodin a já budu u toho. Budu vám podávat hlášení, jo? Nečekejte tedy hlášení ze zápasu, z toho by nikdo nebyl moudrej, ale ráno se vám ozvu, odpoledne se vám ozvu, řeknu vám, jak to tam vypadá. No a můžete tu cestu vlastně jako sdílet společně se mnou. A já se hrozně, ale hrozně těším, protože já jsem ve Francii v životě nebyla. Takže poprvé se tady v Kláře otvírá francouzský příběh a já se úplně natěšená.
0: Francouzský příběh paní Šedové můžete sledovat také na sociálních sítích Rádia Impuls. Najdete nás jako Rádio se 4A. Tak šťastný let, krásko. Dneska nás čeká polojasno až oblačno, místy se to může úplně vybrat, odpoledne a večer, ale počítejte s tím, že od západu dorazí přehánky nebo bouřky, některé z nich můžou být dost silné. Teploty vystřelí od 31 až k 36 stupňům Celsia.
1: Boskovice aktuálně 14, polojasno, píše Ivana, Kuba hlásí v Liberci 22 a v Kroměříži je 17, napsal Pepa. Děkujem za to, pište dál 605 222 007.
0: Máte rádi západočeský region? Líbí se vám v Plzni, v Nepomuku nebo ve Varech? Nebo máte své tajné místo? Pojďte nám ho nahlásit a vysílat s náma do ranního tématu na náš radio WhatsApp 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Malá holčička zvedne doma telefon, drží sluchátko, no a po chvilce říká, já teda tatínka zavolám. A který vy jste ten šéf? Jste to tlustý prase nebo arrogantní hovado?
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Právě jednou větou v půl osmé nabízí Iva Horáková. Rozšíření umělého oplodnění na ženy bez partnera u ministerstev naráží. Nové byty jsou stále menší. Vyčerpané hasiče ošetřovali při požáru domu v Liberci záchranáři. Končí možnost doplňovat adepty na obecní zastupitele anebo měnit jejich pořadí. Při požáru v kanadské Britské Kolumbii zemřela 80-letá žena a tenista Menšík postupuje na Masters v Kanadě do čtvrtfinále.
0: Jsem velkým milovníkem západočeského regionu a právě jsem se dozvěděl, že u milovníků piva je větší pravděpodobnost, že se dožijí 90 let, než u těch, kteří pivo nepijí.
12: No tak.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Jsem rád, že tato zpráva probudila i paní Šedovou. Teď vás probouzí Eva Farná.
1: Dobré ráno.
0: Za chvilku v ranním tématu víc o západních Čechách.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi a Klárka s Honzou vysílají o západních Čechách, pokud se vám tam líbí. Byli jste někdy ve Varech, Mariánkách, Františkových Lázních, co vás tam překvapilo? Máte tam oblíbené místo, lázně, hrad, pivovar nebo zastrčenou vesnici, kam se rádi vracíte? Posluchač Honza.
1: Na západě Čech žiju celý život, takže se dá předpokládat, že jsem byl asi úplně všude tady v těch městech, které jste vyjmenovali. Teď paradoxně teda ráno jsem byl z Karlových Varů, před chvílí jsem projel Františkovy Lázně a včera jsem se byl projet na motorce v Mariánkách, takže jsem to zvládnul perfektně. No a v Plzni, tak samozřejmě Plzeň, tam jsem byl 3 roky na škole, takže Plzeň mám taky tak nějak zmáklou. Tak přeju hezký den.
0: Co třeba Cheb, taky nádherné místo. Zkuste se ozvat vy místní a doporučit něco třeba těm, kdo bydlí až v Beskydech.
2: Honzík zmiňoval Národní přírodní rezervaci SOS a taky říkal, že to tam vypadá jako na Marsu. Jestli jste nebyli, vygooglete si. Já si myslím, že to přirovnání k Marsu, teda my jako moc nevíme, jo, ale v mých představách by to takhle šlo. A Jitka potvrzuje, když jsem byla po operaci ve Františkových Lázních, tak jsme s holkama vyrazili na SOS a mohu doporučit. Připadali jsme si jako v pravěku. Západní Čechy jsou krásné. Ze Štenberka zdraví Jitka.
0: Jste ze západních Čech, co je na vašem kraji úplně to nejlepší. I vy s náma můžete vysílat, případně pokud jste třeba někdy v Lázních pendolinem dojeli z Ostravy až do Frantovek. Klidně nám můžete také nahrát svůj zážitek. Hlasovky jdou nahrávat i přes náš radio WhatsApp 605 222 007. Krásné léto z rádia.

0: západu Češi, co je na vašem kraji úplně nejkrásnější. Nahrajte to přes Radio WhatsApp 605-222-007. Právě vysílají Klárka s Honzou.
1: A mrkněte se taky na náš web. Najdete tam spoustu zajímavostí, najdete tam rekapitulaci pana profesora a taky pozor, najdete tam kolonku Milionoví kolegové. Máte někoho takového? Je skvělý, báječný, úžasný a chcete mu poděkovat? Můžete prostřednictvím Rádia Impuls. Napište nám přes ten link, který tam najdete, a Vlastík to všechno zpunktuje, udělá za vás, poděkuje, vyřídí vzkaz a ještě pustí po deváté 7 písniček v kuse.
0: Neskutečný.
1: Viď?
0: Jasná věc. Na trase z Humpolce do Plařimova jsou komplikace a pomalu to jede také po D1, kde konkrétně vám řeknu v dopravě 007, už za chvilku na Impulzu.
2: Úsměv dokáže zlepšit den víc než kafe. Zvlášť, když přijde nečekaně po telefonu.
3: Ježišmanko, tenhle je krásný překvapení.
2: Úsměv prosím. Napište nám, komu máme zavolat a co hezkého vzkázat. Na WhatsApp 605-222-007 nebo na impuls@impuls.cz.
3: Asi bude moc hodná, mám mě asi ráda.
2: Úsměv prosím. Protože radost se má posílat dál. Rádio Impuls, doprava 007.
0: 4 minuty před 7:45 začínáme na Jižní Moravě. Pomalu to jede na D1 z Vyškova do Brna mezi 213. a 204. Přímo u Brna si postojíte v obou směrech před výjezdem 196. Přesouváme se na Vysočinu na trase z Humpolce do Pelhřimova, se zdržíte mezi Vystrkovem a Rybníkem. Několik kolon je také na 38. mezi Brodem a Skuhrovem. Zdržení se nabírá na D4, víc než 6-kilometrová řada je před omezením u Jiloviště cestou ze Strakonic do Prahy. Jsme na Pražském okruhu, Proficis Global Assistance hlásí zdržení ve směru do Modletic mezi Zličiným a Ořechem, směrem na letiště vázne provoz mezi Zbraslaví a Barandovem. A přímo v Praze se bouralo v Černokostelecké u odbočky na jižní spojku směrem do centra, kolona se táhne od Dolních Měcholup. Z dopravy je to pro tuto chvilku všechno, kdybyste měli dopravní hlášení i vy, varujte ostatní přes aplikaci Rádia Impuls.
4: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na Invia.

0: Vysoká škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Přeju krásné srpnové pondělí, milí studenti. Prázdniny ještě nekončí a nekončí ani naše prázdninová putovní škola, se kterou se tento týden přesouváme na západ Čech. A protože týden zahajujeme dějepisem, budu se vás ptát na západočeské hrady a zámky. Tím prvním je monumentální hrad Švihov a tím druhým opravdu překrásný zámek Kozel. Oba spojuje jeden známý šlechtický rod, který měl tyto dnešní památky ve vlastnictví. Budete vědět, o jaký rod jde? Dám vám vybrat za A. Rožmberkové, za B. Lichtenštejnové, za C. Černínové. Černínové, to je správné jméno šlechtického rodu, který souvisí jak s hradem Švihov, tak se zámkem Kozel. A když to vezmete vylučovací metodou, tak Rožmberkové, jak známo, působili více v Čechách jižních a Lichtenštejnové nám zase zanechali půvabný lednicko-baltický areál na Moravě. Každopádně Kozel i Švihov stojí určitě za prázdninovou návštěvu. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Slyšel Klára Černínová.
3: Ježíš, to by mi slušilo, to máš pravdu.
2: Klára Černínová, a ještě bys byla majitelkou nějaký obří usedlosti zámku nebo
3: no
2: hradu.
3: Ale já se proto narodila, já nechápu,
2: vím.
3: Kde se stala chyba.
2: Já to někde se stalo.
3: Proč já nemám zámek?
2: Pojďme to rozklíčovat. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, máte i vy svůj západočeský tip? Co vás napadne, když se řekne Plzeň? Pojďte do toho, ozvěte se. Radio WhatsApp má číslo 605 222 007, je to naše ranní téma.

0: Mostly dohrává na Impulsu. A vy posloucháte Halo, tady Impulsovi, tento týden v západních Čechách.
1: Na našem kraji je úplně nejlepší to, že tu žiju já. Zdraví Verča.
0: Ha, a Verča si to prodalo. Ovšem, my jsme, Verčo, chtěli konkrétní tipy. My máme moc rádi samozřejmě Plzeň, Vary, Mariánky i Cheb, ale máte tam i vy nějaké...

0: Impulzovi. Nádherné ráno vám přeji, Klárka s Honzou. Aleš, Daniela a Ježíšek v hlavních rolích našeho ranního příběhu už krátce před 8:30. A jak podle dětí vlastně Ježíšek vypadá?
1: Jak vypadá Ježíšek? Ale vy jste mu dali takovou jasnou podobu tady.
2: Ano, je jasně daná u nás.
1: Je to blondiáček.
2: Je to blondiáček, je to malé dítě blondiáček.
1: A kde jste to vzali vlastně?
2: Protože v počátcích byl dán návrh, aby každé dítě nakreslilo svoji představu Ježíška.
1: Jo.
2: Jak ten Ježíšek vypadá. A z toho se potom vybíral takovej ten asi nejlepší jako nápad. Představa dětí, jak Ježíšek vypadá.
0: Za hrdinkou dnešního rána paní Danielou Tautermanovou se vydá Aleš Ružička v dalším vysílání Rádia Impuls.
3: Na obloze se dnes vystřídá v podstatě úplně všechno, dokonce odpoledne lokálně i bouřky a někde i silné a teploty 31 až 630 stupňů Celsia.
0: Tak pozor, dokázali byste bydlet na 9 metrech čtverečních? Vysvětlíme ve zprávách Rádia Impuls.
4: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
5: Haló, tady Impulzovi.
4: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
6: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Developeři už staví i 9-metrové byty. Sucho v Česku je vidět až z vesmíru. Fotbalová Slavie zůstává bez porážky. Hezké ráno v 8 hodin přeje Iva Horáková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Nové byty ztratily jednu místnost, to jsme pro vaši představu přepočetli vývoj kolem velikosti bytů, které se stále zmenšují. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji a průměrná plocha novostaveb teď dosahuje zhruba 650 metrů čtverečních. Na trhu se zároveň stále častěji objevují mikrobyty nebo prostory, které kvůli své velikosti ani nesplňují parametry bytu. Jedním z nejvýraznějších příkladů je 9-metrová jednotka na Pražském Proseku. Takovým maličkým prostorům k bydlení se podle zákona musí říkat ubytovací jednotky anebo ateliéry. Důvodem rostoucího zájmu o malé byty jsou mimo jiné závratné ceny nemovitostí. Průměrná cena nového bytu v Praze teď přesahuje 188 tisíc korun za metr čtvereční. U nejmenších jednotek může být ještě vyšší. Platí totiž menší plocha, dražší metr. Sucho v Česku můžou zhodnotit i astronauti. Vyprahlé oblasti jsou totiž vidět až z vesmíru. Téma sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno.
9: Pěkné ráno. Porovnání stavu vegetace nabízí satelitní snímky. V naší republice ukazují méně zelené barvy než v minulosti. Rozdíly jsou nejvíc patrné v oblasti Českomoravské vrchoviny a dalších místech ve středních nadmořských výškách. Letošní družicové snímky jsou srovnatelné se suchým rokem 2018. Podle projektu Intersucho extrémně vyprahlá půda je ve třetí Česka. Z hlediska hydrologického sucha je zasažená většina území, zjistili to novinky.cz. Vysychají řeky, rybníky i studny a sucho trápí také lesy. Na většině lokalit se zastavila tvorba dřeva, 60% lesů trpí vysokým nedostatkem vody. Ke zlepšení nedojde ani v tomto týdnu. Podle meteorologů nás čeká slunečné, teplé a suché počasí, většinou s teplotami kolem tropické třicítky. Výraznější ochlazení a srážky by mohly dorazit až na začátku příštího týdne. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
7: A Vítkovo téma si nechám i pro další zprávu. Západní Evropa zažila rekordně teplý začátek léta. Rekordní teploty zaznamenaly v červenci po druhé za sebou taky světové oceány. Vysoké červnové a červencové teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Evropská služba Copernicus pro sledování změn klimatu. Průměrná teplota v západní Evropě za 6. a 7. měsíc činila skoro 22 stupňů. Překonala tak dosavadní 4 roky staré maximum. Globální průměrná teplota povrchu moře byla v červenci 21 stupňů Celsia. Drogový gang dneska stane před soudem v Ostravě. Na lavici obžalovaných usednou překupníci červeného fosforu, který se používá k výrobě pervitinu. Mezinárodní skupina zajišťovala dovoz z Ukrajiny, jeho distribuci v Česku i prodej do Polska, uvádí obžaloba. Podle státního zástupce šlo o stovky kilogramů červeného fosforu, ze kterého by šlo vyrobit více než tunu pervitinu za 1,25 miliardy korun. Před soudem stanou 3 Češi a 1 Ukrajinec. Další 3 členové skupiny jsou stíháni v Polsku.
4: Sport.
7: Fotbalisté Slávie jsou stále 100% sešívaní, porazili Pardubice 2-1, když obě branky vítězů vstřelil Mojmír Chytil. V tabulce první ligy je Slávia s 9 body na prvním místě. Podle trenéra Pražanu Jindřicha Trpišovského to ale nic neznamená.
10: To nejpříjemnější, že máme prostě 9 bodů, to je jediné, na co koukáme, že jsme to zvládli, že nám to zvládají hráči, přese hraje jednou za týden, těch hráčů máme hodně, že se nám daří udržet třeba v rytmu některých hráče, dát přednost některým jiným hráčům.
7: V dalších včerejších zápasech porazil Jablonec Slovácko 1-0, Hradec Králové zvítězil nad Ostravou 2-1, no a Olomouc vyhrála nad Artisem Brno 2-1.
0: Holky, co vás napadne, když se řekne Plzeň, Ivo?
11: No,
0: dobře, rozumím ti.
11: Pivo.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, a co napadne vás, milí posluchači, a máte v západních Čechách oblíbené místo, tak nám ho klidně můžete nahlásit třeba přes aplikaci Rádia Impuls anebo přes náš radio WhatsApp.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Tady vysílají Impulzovi, nádherné ráno vám přejeme do celého Česka, tedy nejvíc asi do západních Čech tento týden, které budeme procestovávat s reportéry i s vámi, protože co se vám vybaví, když se řekne Plzeň, Vary, Mariánky, Frantovky nebo Cheb? Máte v západních Čechách tajné místo? Volá nám posluchačka Anna.
1: Západní Čechy jsou neskutečně krásná krajina. Lesy, louky, zvířata. Každý, kdo tady projíždí v brzkých ranních hodinách nebo ve večerních hodinách, má možnost potkat snad všechno, co nám vlastně přes den je skryto. Každopádně tady by se dal opravdu říct, že lišky dávají dobrou noc.
0: Krásný den. Krásný den, já s váma naprosto souhlasím. A ještě navíc kolem Plzně a v samotné Plzni pivo, rum i sekt. No tak vlastně máte všechno, co k životu potřebujete.
2: Píše nám Martin, první, co mě napadne, když se řekne západní Čechy, takže se nám blíží v Domažlicích chodské slavnosti již tento víkend, tak doufám, že se uvidíme.
0: Rozhodně, budu tam. Volá posluchačka Čiky.
3: Dobré ráno, Impulzovi, Plzeň. No jednoznačně pivečko a pivovár. Můj děda totiž byl sládek v pivováru a s babičkou bydleli přímo v tom areálu, takže já ho pamatuju, jak to tam vypadalo jako dítě.
0: A co vás napadne, když se řekne Plzeň? Milí posluchači, už teď to můžete nahrát přes aplikaci nebo taky hlasovky či textovky přijímáme na našem radio WhatsAppu.
2: 605 222 007.
0: 10 minut po 8 hodině vysílají Klára s Hanzou. Dobré ráno do celého Česka.

0: Kdo vás přitulí, zahřeje, řekne vlídné slovo, pohladí po vláskách, no přeci rodina, máma s tátou.
1: Jako, počkej, jsi se zbláznil, ne? To myslíš jako nás dva?
0: Jasně, no tak a nejsme, co pak jako, je nám 20?
1: Ty jsi táta a já jsem máma impulzová, jakože já budu táta. Tulit posluchače.
0: Já jsem táta impuls, ty jsi máma impulzová. A mimochodem máma impulzová si před malou chviličkou posteskla a řekla, jo Honzíku, minulý týden se dařilo.
1: Jo, minulý týden se dařilo. Minulý týden jsme rozdávali peníze ve velkém. Bylo to 5x10 000 korun. Absolutně čisté konto.
0: Poslechněte si, jak se radovala Romanco Olmouce.
2: Halo, tady impulzový.
0: Je to možný. Je to možný, že tento týden máme takovýho štěstíčka a každý nám to zvedne. Tady jsou Klárka s Honzou, kdo je na druhém konci?
2: Roman Olmouc.
0: Romy, ahoj, vítejte, máte 10 tisíc, máte radost?
2: Určitě mám.
0: No jo, Roman se radoval, ale jak to dopadlo dneska?
1: No Martinka Anna má dvě jména, nelekejte se, nevolali jsme dvakrát, jenom jednou. Ta nám to nezvedla, takže přišla o 10 tisíc korun, přišla o možnost odpovědět na soutěžní otázku, takže nic.
0: Malá nápověda pro vás. Když vám někdo mezi pátou a devátou volá, je tam skrytý číslo, prostě to zvedněte a zařvěte.
1: Halo, tady Impulzovi.
3: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1 000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno všem. Extrémní zdržení vás čeká na D4 u Jiloviště směrem do Prahy. Pracují silničáři, je tam 6-kilometrová kolona. Jedeme na Pražský okruh, právě posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ve směru na letiště se popojíždí mezi Jesenicí a Barrandovem, v opačném směru vázne provoz mezi Zličínem a Ořechem. Přímo v Praze vrcholí ranní dopravní špička, hodně plné jsou i příjezdy k letišti z Pražského okruhu. Míříme na Vysočinu. Hned několik omezení vás zdrží na 38 mezi Brodem a Skuhorovem. Stejná situace je také na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Rybníkem. Ještě jižní Morava. Na příjezdech do Brna po D1 se stojí před 196. kilometrem, a to v obou směrech.
2: Hrdinou dnešního rána je paní Daniela Tautermanová, vedoucí infocentra na Božím daru, a Zuřivec stráví ráno právě s ní.
3: Žijeme létem, žijeme muzikou na

0: léto ještě nekončí, přesně. Je teprve polovina. Pondělí 10. srpna, chtěl jsem říct polovina prázdnin, že? To byl Vašek Necker.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
2: Naše české prázdniny pokračují v západních Čechách, kam náš Zuřivec vyrazil za dalším hrdinou všedního dne. A taky vyrazil hledat Ježíška. Krásné ráno.
0: Dobré ráno.
3: Impulzovi znovu do celé České republiky všem přejeme krásné dobré ráno z božího daru, z tohohle toho města, které má tak boží název. Boží dar, a tady je místní infocentrum, které má na starosti Daniela Tautermanová, a to je naše hrdinka všedního dne, protože tady má na starosti Ježíška a všechno, co se tady okolo Ježíška točí, a to znamená Ježíškova pošta a Ježíškova cesta. Dobré ráno, Danielo.
4: Dobré ráno.
3: My vám za to děkujeme, že se tam tady staráte o toho Ježíška. Mimochodem mě zajímá jenom, protože Ježíšek, to je taková představano, jak vypadá Ježíšek, ale vy jste mu dali takovou jasnou podobu tady.
4: Ano, je jasně daná u nás.
3: Je to blondáček.
4: Je to blondáček, je to malé dítě blondáček.
3: A kde jste to vzali vlastně?
4: Protože v počátcích vlastně toho nápadu té Ježíškovy cesty nebo Ježíškovy pošty byl dán návrh, aby každé dítě nakreslilo svoji představu Ježíška.
3: Jo.
4: Jak ten Ježíšek vypadá. A z toho se potom vybíral takovej ten asi nejlepší jako nápad, který...
3: Takže to je přímo námět vlastně od dětí,
4: ano,
3: což je to ideální.
4: Je to přímo jako na žádost nebo představa dětí, jak Ježíšek vypadá.
3: To je to nejlepší, co se mohlo stát. A je nám, ještě nám řekněte, jak jste se k tomu dostala, k té práci tady vlastně okolo Ježíška, který je nedílnou součástí tady vašeho infocentra.
4: Já jsem se na boží dar přivdala, takže tím pádem jsem se dostala k Ježíškovi.
3: Takže tím pádem já jsem vlastně měla za vaším chlapem. Jo, takže ano, takže vedoucí infocentra na božím daru Impulzovi Daniela Tautermanová je naše hrdinka všedního dne, protože se tady stará o to všechno, co tomu Ježíškovi tady patří. My vám za to ještě jednou moc děkujeme. Přijměte tady od nás kytičku krásnou.
4: Děkuji. Líbí. Krásná. Úžasná.
3: 100 růží. Jo.
4: K
3: vašemu úsměvu krásně sedí.
4: Děkuji.
3: Tak to je takové jenom naše poděkování. Ještě jednou děkujeme za vaši práci. I vašim kolegům, samozřejmě kolegyním, kteří tady s vámi pracují na tom všem. Ať se vám daří, mějte se moc krásně. No a na Impulzu zase někdy naslyšenou a viděnou.
4: Děkuji, naslyšenou.
1: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bagetteria Boulevard.

0: a už se tady strhla západu česká lavina. Do Impulzu volají Šárka, Pepíno, Dáša, Jirka a další a opěvují západní Čechy. A co, vy byli jste někdy ve Varech, Mariánkách, Frantovkách, Chebu? A co vás napadne, když se řekne Plzeň? Rozebereme v ranním tématu za chvilku.
1: Prosím tě, já jsem ve Varu pořád.
0: Já
1: to jako ve Varech, ve Varu.
0: Všichni, já si myslím, že to vědí všichni posluchači, že tady vysílá holka ve Varu.
1: Každopádně dneska budeme taky ve Varu, protože naměříme až 36 stupňů a to není úplně málo. Každopádně počítejte taky s tím, že bude polojasná až obločná obloha a taky se můžou vyskytnout přehánky nebo velmi silné bouřky. Aktuálně v Telči 18 píše Zdeňka a v Ostružné je 17. Víme od Oldy. Děkujeme za vaše zprávy. Pište dál 605 222 007.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Půl deváté a zprávy jednou větou s Ivou Horákovou k tomu. V bike parku v Jeseníkách se těžce zranili dvě děti. V Česku končí ročně v koši léky za 1,75 miliardy korun. Motorkář ve Frýdku místku po předjíždění autobusu srazil chodce. Britské podniky zakazují kvůli narušení soukromí chytré brýle od Mety. U Rušného nádraží v centru Berlína zastřelili neznámý pachatele mladého muže a překážkář Rada slaví na juniorském světovém šampionátu zlato.
0: Holky, kdybych vám nabídnul teď chodský koláč s mákem.
7: Hned bereme.
0: S tvarohem a nebo s povidlama, který?
7: Tvaroh, mák, jedině.
0: No vidíte, milí posluchači, specialitka, co? A co máte v západních Čechách rádi vy? Máte tam oblíbené místo, lázně, hrad, pivovar nebo zastrčenou vesnici? Já hlasuju pro Nebílovi.
8: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Halo tady Impulzovi. České prázdniny s Impulzem jsou tento týden na západě Čech, tam, kde z pramenů pijí celebrity i místní. A pivo, rum anebo sekt teče proudem. Všude dobře, u nás nejlíp. A co se v Plzni, respektive v plzeňském nebo karlovarském kraji, líbí, Šárce?
1: Dobré ráno, Impulzovi. Já jsem se právě včera vrátila z putování týdenního po Chebsku. Je to opravdu krásný kraj, krásné města, krásné kopečky. Sluníčko nám svítilo, takže úplně báječná dovolená. A co mi nejvíc utkvělo v hlavě, je hrad Loket. Ten je opravdu nádherný. A pak ještě zatopený most Jesenické přehrady, který tam tak vyčnívá, takové moc hezké romantické místečko.
0: Posluchač Pepíno volá.
2: Zdravím vás a nabízím krásný výlet do obce Žihle na bludné kameny Dědek Bába, Vyklany a kolem samé skalní útvary. Nádherná příroda.
0: Díky, Pepíno. Posluchačka Dáša nám volá.
3: Jedna, která mám ráda strašně vesničku Prameny, kde je překrásný okolí a strašně dobře se tam dýchá, takže přestože jsem se přestěhovala na Jižní Moravu, tak se do Pramenu strašně ráda vracím a vždycky se tam nakopnu a prostě je tam taková zvláštní energie.
0: Díky, že jste mě v tom nenechali, protože jsem obrovským patriotem západočeského regionu a za Karlovarsko a Plzeňsko prostě dýchám. Volá ještě Jirka.
4: Dobré ráno, Impulzáci. Co se týče plzeňského kraje, tak ten miluju, protože v Mariánkách jsem byl kdysi na léčení a Mariánky mě strašně učarovaly a ve Frantových Lázních jsem potkal svoji lásku Violku a od té doby, co jsem jí poznal, tak jsme spolu. Moc jí miluju, je to úžasná ženská. Takže západní Čechy určitě ano.
0: A ještě dojemný příběh.
5: To je krásný, hele, prameny, láska, všechno se nabízí v Karlových Varech, v Mariánských Lázích a o těch místech, ve kterých jsme dneska byli. Tak
0: a ty myslíš, že se pojedeš krásný podívat se rodinou na výlet s kamarádkou nebo klidně i se mnou do té přírodní
5: do
0: rezervace SOS?
5: Jo.
0: Slibuješ?
5: Jo, pojedeme, je to pěkný.
0: A pak se někde stavíme na jídlo a dáš si jiný SOS.
5: Může. Jo?

0: Posloucháte rádiovou rodinu, rádiová rodina se propojila se ztracenou rodinou. Zdravíme také všechny naše společníky zpátku, se kterými jsme byli na pozdním obědě a pak na skvělém koncertě Marka Ztraceného. Bylo to něco neuvěřitelného, takovou show jsem v životě neviděl. To, co Marek dokázal zprodukovat, klobouk dolů, Klárko.
1: No bylo to parádní a já jsem pořád ještě v šoku z čtvrtníčka, který hraje na bicí, prostě ten mě rozsekal úplně na kusy.
0: Já jsem zase v šoku z toho, jak se Marek vznášel nad Letenskou plání.
1: Bylo tam spousta krásných momentů.
0: Neuvěřitelný. Dámy a páni, impulzově stále ve varu a za malou chviličku pustíme k mikrofonu Vlastíka Korce, který vlastně už sedí u mikrofonu. Ahoj, kamaráde.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, Vlastíku.
0: Jaký byl víkend? Jak se dneska cítíš?
2: Hezky, v pohodě a jsem zvědav, jak to dneska napraží to sluníčko 630, bude to stát za to.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ucpaná zůstává D4. Před jíhlovištěm ve směru ze Strakonic do Prahy je 5-kilometrová kolona. Zdravíme Martina, který vám vysvětlí proč.
2: Ahoj impulzáci, na nějakém 8. nebo 9. kilometru se dnes instaluje most, tak pokud můžete, někudy to určitě objeďte.
1: Profici z Global Assistance hlásí zdržení v Praze před sjezdy Dokbelské, Znovopatské i Cínovecké, na Barňáku a v Dobříšské směrem na Smíchov. A o nic lepší to není ani na Pražském okruhu před Ořechem z obou směrů. Plné jsou i příjezdy k letišti z D7. Nová nehoda překáží na D1, na 5. kilometru u Průhonic směrem do Prahy se srazila 3 osobní auta, kolona má 3 kilometry. A na D1 ještě zůstaneme, u Brna si v obou směrech postojíte před 196. kilometrem. Z dopravy vše.
3: A vy víte, že Vlastík už je ve studiu, no a samozřejmě pro nás má i vtip, takže vtip Vlastikorce.
4: Ano, je tady. Pepa říká kámošům v hospodě. Chlapi, představte si, včera přišla ženská domů, jak jsem se vrátil z práce, tak říká, tak miláčku, půjdeme do kina. Víte, co jsem na to řekl? Ani náhodou. A kámoš se ho zeptá, no a na čem jste nakonec byli?
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Láska třeba je, když si každý ráno naladíte halo tady Impulzovi. Klidně, ať nás posloucháte jenom čtvrt hodinky, třeba mezi 7 a 7.15, nebo mezi 5 a 5.15, nebo mezi 8.43 a 9.00, to už pak vysílá Vlasti. A zjistili jsme s Klárkou, je to naše rychlá analýza, že nám přibývají mladí posluchači. Minulý týden to byl 19-letý mladík a dnes jsme objevili Richarda, 21.
1: Rádio nenahradí nic, prostě ty komentátory, ty lidi, ty příjemné vzpomínky, co s nima máte během vysílání.
0: Ježíš, to je tak hezký, jak
2: jo,
0: to říkáte.
2: Jo, takže jde vlastně jako o nás a to je krásný.
0: Ježíš,
1: jo, protože člověku pak zlepšíte ráno a lépe se mu prostě v tom autě jede.
2: Ježíš, to je, děkujem.
0: Slyšet tohleto no. Od vaší generace.
2: My jsme vám chtěli poslat písničku na cestu a zpříjemnit vám ráno, ale vy jste zpříjemnili ráno nám.
0: Tak.
2: No, Honzik měl husí kůži až.
0: A Ríša to řekl krásně. Rádio nikdy nic nenahradí, rádio nezemře. I zítra mezi 5. a 9. vysílají Impulzovi. Zítra máme s Klárinkou pauzičku. Klára letí do Lyonu se Spartou. Já musím k doktoru na odběry kvůli cukrovce. To je realita všedních dnů. Ale ve středu už zase budu na značkách. A ve čtvrtek se zase připojí i Klárka. Mějte krásné léto. Naslyšenou.
2: Ahoj.

0: Další prázdninový horký týden je před námi, jsme na startu. Pondělní dopolední vysílání Rádia Impuls rovněž na značkách. Je 10. srpna, blíží se hodina 9. Očekáváme zprávy, v nich mimo jiné informace o tom, že Kanada hlásí první oběť lesních požárů. Co dnešní počasí? Už jsem naznačil a vy jistě víte, čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer od západu lokálně se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Ovšem teploty, to je to zásadní, 31 až 36 stupňů Celsia.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete se tím výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: bike parku se těžce zranili děti. Zprávy v 9 dopisuje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: I tento týden prohloubí sucho a riziko požárů. Znovu totiž přinese slunečné, teplé a bezdešťové dny. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale opět vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Dnešek bude podle meteorologů pravděpodobně nejteplejším dnem nadcházejícího týdne. Naměříme až 36. Večer pak přes Česko místy přejdou přehaňky anebo bouřky, které můžou doprovázet silnější nárazy větru. Déšť ale nebude vydatný. V úterý teploty přechodně klesnou na 23 až 28 stupňů Celsia. Podobné teploty a slunečné počasí bude i ve středu. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat na 31 stupňů, v pátek bude 32, o víkendu 36. Mírné ochlazení by mělo dorazit v neděli. Evropa brojí proti chytrým brýlím. Nošení vymoženosti od společnosti Meta provozující Facebook nebo Instagram zakazují třeba v podnicích ve Velké Británii, a to kvůli obavám o narušení soukromí. Téma zaujalo reportéra Vítka Zábranského. Vítku, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Technologická novinka umí pořizovat fotografie nebo videa a má i hlasového asistenta. Řada britských podniků se ale proti používání brýlí za zhruba 10 000 korun vymezuje. Kromě hospod a restaurací je zakazují také divadla po celém Londýně, píše to The Guardian. Společnost Meta se brání tím, že nahrávání je indikované blikáním malého LED světla a je tedy rozeznatelné. I tak se ale na sítích objevila videa z prostor, kde je natáčení běžně zakázané. Někteří lidé se ozvali s tím, že si je někdo brýlemi natočil bez jejich vědomí. Technologická vychytávka se dostala do centra pozornosti po celé Evropě. Možné narušení soukromí prověřují úřady. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů má do konce léta zveřejnit zprávu věnovanou právě chytrým brýlím. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: 9 zraněných ošetřili jen během pátku a víkendu záchranáři v bike parku Kopřivná na Bruntálsku. 7 z nich bylo ve věku od 11 do 16 let. 2 děti se při pádu z kola na trati zranili těžce. 15-letý chlapec a o 2 roky mladší dívka utrpěli vnitřní poranění břicha. Skončili v nemocnici. Hasiči v Liberci potřebovali pomoc záchranářů. Při hašení požáru rodinného domu v centru města se totiž 4 vyčerpali a přehřáli. V centru Liberce hasiči v podvečer likvidovali požár 2-patrového domu. Oheň vzplál na střeše objektu v Nerudově ulici. Celkem 15 lidí opustilo budovu ještě před příjezdem hasičů. V 8 večer bylo po požáru. Kanada hlásí první oběť lesních požárů. V provincii Britská Kolumbie zemřela 80-letá žena, která se snažila utéct ze svého domu. Podle agentury AFP to oznámila kanadská královská jízdní policie. Požár vypukl v pátek na jihu provincie a rychle se rozšířil. Úřady kvůli němu nařídily evakuaci více než 20 000 lidí. V provincii platí stav nouze. V Birminghamu začíná mistrovství Evropy v atletice. Ve Velké Británii zabojuje o medaile více než 50 našich sportovců. V nominaci nechybí třeba halová mistryně světa čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která zacílí na první cenný kov z evropského šampionátu. Na 4 roky starý bronz se pokusí navázat koulař Tomáš Staněk. Jeho soutěž odstartuje kvalifikací dneska po 1:30 odpoledne. Staněk pro sociální sítě atletického svazu řekl, že zraněný stehenní sval už doléčil a na šampionát je ready.
3: Tak my jsme hlavně potřebovali přitrénovat, vyházet se a pro těch závodů předtím bylo dost, takže ten trénink se víceméně povedl. Měl jsem tam bohužel takový malinký zranění těsně před republikou, takže tu jsme museli vynechat. To bylo jediný jako mimo plán, jinak šlo všechno v pohodě.
0: V Birminghamu se představí třeba taky výškař Jan Štefela, bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu. Předloňský titul z Říma bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlej, kterého čeká už 7. mistrovství světa. Šampionát naopak kvůli zranění vynechá český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška. Je po zprávách a vysílá Vlasta Korec.
4: Ano, to dnešní dopolední vysílání rozhodně nevynechám. Pojďme do toho, i díky za zprávy za hodinu.
0: Ahoj.
4: Hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam a po písničce si myslím, že budu volat do jedné kuchyně, kde se chystá spousta dobrých jídel.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: Miloňoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte pondělní dopolední vysílání, tady Vlasta Korec, no a jsem zvědav, pro které milionové kolegy se dnes bude hrát. Haló, je tam Matěj na druhé straně?
2: Dobrý den, jsem tady, teď jsem vstával.
1: Dobrý, snad se vás nevzbudil.
2: Ne, dobrý, už tak, jsem vzhůru.
1: Tak to je v pořádku. Děkuji za vaši registraci, vy chcete zahrát pro své kolegy, kteří to jsou a proč jsou milionoví?
2: Tak my pracujeme v kuchyni a pracuje tam se mnou Milka, pracuje tam se mnou Boďa a pracuje tam se mnou Míša. A jsou milionoví, protože každý den s nima je sranda a vždycky se na to nasmějem, i když je to hodně těžká práce.
1: No, vy jste psal... Jasně, teď dalších 6 pecek pro ně bude, ale vy jste psal, že máte poměrně dlouhé šichty. Jak dlouho v té práci jste? Jak dlouho tam trávíte?
2: 15-16 hodin většinou.
1: To snad ne, to se dá zvládnout?
2: No, my děláme jakoby dlouhý, krátký týden, takže dá se to zvládnout, je to těžké, ale dá se to.
1: Tak zase něco vyděláte, ne?
2: No, něco jo.
1: Dobře, Matěj, já vám přeji celý úspěšný příští pracovní týden, pozdravujte své milionové kolegy, no a těch dalších pecek jsou pro vás a pro ty, bez kterých by ta práce nefungovala. Mějte se úžasně, děkuji za registraci, nashledanou.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v západních Čechách. Tam, kde z pramenů pijí celebrity i místní. A pivo teče proudem. České prázdniny se

0: Hrajeme pro milionové kolegy, stačí se zaregistrovat na www.impuls.cz. Registrace to je jedna věc, ale musíte mít kolem sebe ty skvělé lidi, kterým pošlete ten nestandardní dárek v podobě 7 pecek v kuse a bez reklam na vlnách Rádia Impuls. Už za chvilku Tomáš Klus s hitem Dokola. No a my se dokola věnujeme kalendáři a datu. A co přináší 10. srpen, to se dozvíte za dvě písničky.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: Vlasty Korce.
1: V kalendáři se dostáváme na pozici 10. srpna. Svátek slaví svatý Vavřinec, patron kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Před 40 lety se na automobilovém okruhu Hungaroring jela první velká cena Maďarska. Byl to historicky vůbec první závod vozů Formule 1 v zemích východního bloku. Od narození českého krále Jana Lucemburského uplynulo 730 let. Do českých dějin vstoupil jako zakladatel nové dynastie a otec Karla IV. Stovky let zpátky do historie se ohledne reportér Vítek Zábranský, jinak mladý kluk. Vítku, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. V roce 1306 vymřela po meči dynastie Přemyslovců. Česká země se pak několik let zmítala v chaosu. Jan Lucemburský, syn lucemburského hraběte a římského krále Jindřicha VII. Přichází na scénu v roce 1310. To si jako 14-letý bere o 4 roky starší dceru českého krále Václava II. Elišku Přemyslovnu. Šlechtou a církví domluvená svatba měla situaci v zemi uklidnit. Jan Lucemburský se českým králem stal v roce 1311. Zakladatel nové dynastie věčně řešil konflikty se šlechtou, ta ho označovala za krále cizince a i se svou manželkou. Proslul jako ne úplně dobrý ekonom, ale jako schopný válečník a diplomat. Podle historických pramenů také položil základy pro úspěšnou éru svého syna Karla IV.
3: Přišel jsem vás před bojem pozdravit. V bitvě se neuvidíme, mám stát daleko na levém křídle.
4: Já budu v čele středního voje, jako obvykle. Drž se v bitvě zpátky, bude to těžký boj. Cítím to v kostech. Slibuješ?
3: Ano, můj pane.
2: To je rozhovor Jana Lucemburského s Karlem IV. Před bitvou u Kresčaku zhraného dokumentu České televize. Před ní měl v tu dobu úplně slepý Jan Lucemburský také prohlásit legendární větu, cituji: toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal. V bitvě u Kresčaku v roce 1346 Jan Lucemburský nakonec umírá. Po něm na trůn usedá právě otec vlasti Karel IV., ale to už je zase jiný příběh.
1: Ano, o tom nás spravil budoucí otec Vítek Zábranský. Vzal nás do středověku. Děkuji ti, kamaráde. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Petr Spálený, neobyčejný muž, zpívá o obyčejném muži a já budu mluvit o té naší dopravě, která nás velmi zajímá, zvláště ty, kteří jsou za volantem. Práce silničářů komplikuje provoz na D4 u Jíloviště směrem do Prahy. Hned poté Katy Perry nebo Olympici.

0: Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se hlásí z Global Assistance, alo.
1: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Problémy zůstávají na cestě od Příbramy do Prahy po dálnici D4. U jíloviště na 9. kilometru pracují silničáři a do kolony se proto dojíždí na 14. kilometru u Řitky. Několika minutové zpoždění řidiči hlásí z chomutovské D7 u letiště v obou směrech. Jeden pruh je blokovaný v Praze na Dobřížské ulici za Barandovským mostem na Smíchov a popojíždí se od Krče. Na východě Prahy očekávejte přerušované fronty od Běchovic přes Novopatskou ulici ke Kbelské. Ucmaná je také silnice 16 před Novou Vsí u D8 z Mělníka. A na cestě z Mohelnice na Moravskou Třebovou před Studenou Loučkou blokuje jeden pruh auto s poruchou. Z Global Assistance, Kuba.
0: Děkuji pěkně a ještě nám hlásíte zdržení na jižní Moravě. S podrobnostmi právě teď vstupuje do vysílání náš agent Showman 007. Zdravím tě.
2: Ahoj, jenom chci nahlásit výjezd z Brna směr Mikulov, ulice Vídeňská. Začali spravovat svodidla a kolona už stojí až u futura, za chvilku to bude až na příjezd z dálnice D1.
0: Ano, tam se to zřejmě bude hodně štosovat, tak si buď zvolte jinou trasu, anebo se zkuste opatřit něčím sladkým, to prý na ty nervy funguje. Hlavně v klidu, v pohodě, ono to vždycky nějak dopadne. A opravit se to musí. 605-222-007, ozvěte se.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte

0: Tady Impuls, bude 10, tohle jsou Olympici s hitem Dávno. Za chvilku zprávy. A třeba díky všímavému kolem jdoucímu přežilo kotě zavřené v rozpáleném autě v Táboře. Jedna zpráva, kterou určitě uslyšíte za několik málo okamžiků, ale vás zajímá počasí. Polojasné až oblačné, přechodně i skoro jasné. Odpoledne a večer od západu se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Pravděpodobně i silné. A to, co čekáte a víte, teploty 31 až 36 v tisíci metrech na horách 26 stupňů Celsia. Ve studiu Iva Horáková, ahoj.
1: Ahoj.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Boeing Smartwing se musel kvůli poruše vracet do Prahy. Slováci zastřelili medvědici i její mláďata. Půlkař Dudycha touží minimálně po semifinále. V 10 přeje hezké dopoledne Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Horké chvíle zažili cestující se Smartwings do Tel Avivu. Boeing této společnosti měl totiž po startu z Prahy poruchu motoru a musel se vrátit. Na palubě se v noci na dnešek nacházelo 189 cestujících a 6 členů posádky. Na pražském letišti byla kvůli přistání letadla vyhlášena plná pohotovost. Do akce vyjeli letištní hasiči i záchranáři spolu s pražskými hasiči. Provoz na letišti byl přerušen a některé lety byly odkloněny, mimo jiné na letiště do Brna. Do Tel Avivu Smartwings později nasadili jiné náhradní letadlo. Silnice zažili černý víkend. O život přišlo celkem 8 lidí, z toho 5 motorkářů. Uplynulý víkend proto patří k těm nejtragičtějším na českých silnicích v historii. Podle statistik na webu policie jde o oběti od pátku do neděle. Jeden člověk zemřel v pátek, 4 v sobotu a 3 v neděli. Tragicky mimo jiné skončila v sobotu v podvečer nehoda 2 osobních aut u Pohořelic na Brněnsku. Zemřeli při ní 2 lidé, další 4 se těžce zranili. Smrtí motorkáře skončila v sobotu nehoda u Hlubokých Mašůvek na Znojmě. A smrtelná byla také nedělní jízda motorkáře, který u Horské Kvildy na Šumavě narazil do stromu. Díky všímavému kolemjdoucímu přežilo kotě zavřené v rozpáleném autě v Táboře. Zavolal strážníky, kteří rozbili okénko a už malátné zvíře odvezli k veterináři. Majitel se ozval až po 2 hodinách. Byl na plovárně.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
4: S letním speciálem po týdnu opět měníme region. V následujících 5 dnech budeme objevovat zajímavé příběhy, lokální produkty a rodinné firmy ze západních Čech. Reportér Tomáš Kabát představí 2 muže, jejichž práce vedla k záchraně starých objektů. Dobré dopoledne, Tomáši.
5: Přeju hezký den. Dneska začnu příběhem pana Vladimíra Lažanského, který z rozpadající se stavby v Chyši na Karlovarsku udělal restauraci, hotel a mini pivovar. Jeho pivo teď nabízí třeba pražská kavárna Slávě. Po této návštěvě přejedeme za akademickým sochařem Jakubem Hadravou. Jeho výtvory vedly k záchraně kostela svatého Jiří v Lukově u Manětína na Plzeňsku. Navíc se podílí na restaurování zámku Valeč, takže na kontě těchto mužů jsou 2 zachráněné zámky a 1 kostel. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
4: Na Slovensku zastřelili medvědici i s mláďaty. Šelma totiž u severoslovenských Turan v podvečer napadla a zranila muže. Členové specializovaného týmu medvědici a její potomky proto zabili. Medvědice měla mimořádně opotřebovaný chrup, což svědčilo o jejím vysokém věku. Asi už nedokázala přirozeně lovit a tak zaútočila na člověka. Je to už několikátý střet medvěda s člověkem na Slovensku, o kterém vám říkáme. Půlkař Jakub Dudycha má vysoké ambice. Na dnes začínajícím atletickém mistrovství světa v Birminghamu cílí alespoň na semifinále. Reprezentant v běhu na 800 metrů to řekl v rozhovoru pro sociální sítě Atletického svazu. Dudycha se do šampionátu zapojí už předpolednem prvními rozběhy. Pro 20-letého sportovce jde o 2. mistrovství Evropy.
6: Tak těším se samozřejmě hodně. Mistrovství Evropy už jsem jednou byl, je to moje 2. Evropa. Ta první mi vyšla na očekávání, tak doufám, že i tahle vyjde třeba aspoň podle očekávání a poprace o ten postup do semifinále minimálně a zaběhnu, co bych potřeboval a budu odjíždět s dobrým pocitem domů.
4: Na mistrovství Evropy v Birminghamu se představí přes 50 českých sportovců. Šampionát potrvá do 16. srpna. Zprávy končí 3,5 minuty po desáté a vysílá Vlasta Korec.
0: Ano, ano, očekávám skvělé výsledky z toho mistrovství Evropy, abych se ještě vrátil ke tvým zprávám, no ale teď už se pojďme věnovat další hodině. I vy, měj se hezky.
4: Ahoj.
0: My budeme cestovat a daleko, daleko na východ a možná, že to bude země vycházejícího slunce. Tady Impuls.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Lucie Medvídek, ladíte Impuls, za chvilku Miley Cyrus nebo kapela No Name. Předtím ještě stihnu dopravu. Na čtyřce ve směru od Strakonic na Prahu, tam máme kolonu a docela dlouhou. A v Praze máme klasicky ucpanou Štěrboholskou.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založ

0: otevřete si M spořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na čtyřce ve směru od Strakonic na Prahu před omezením u Jíloviště budete popojíždět ve více jak 4-kilometrové koloně. Na D7 před exitem 2 letiště se v obou směrech zdržíte ve 2-kilometrových kolonách. V Praze ucpaná Štěrboholská východní spojka a Novopatská mezi sjezdem na Štěrboholi a nájezdem na Kbelsku, kde je provoz omezen. A na trase Pelhřimov-Humpolec jsou kolony v obou směrech kvůli omezení v úseku Velký Rybník-Vystrkov. Volejte dál dopravu, číslo je 605 220 2007.

0: dnes ráno jsme hráli o peníze. Bohužel posluchačka Martina Anna nezvedla telefon. Značí to jedno jediné, šance je zítra pro vás. Zkuste se zaregistrovat přes www.impuls.cz nebo přes naši aplikaci a nezapomeňte zvedat sluchátko se sloganem Halo tady Impulzovi. Když se to vydaří, koruny se budou kutálet přímo k vám. Za chvilinku Miraj s hitem Lítej, no a Jirka Kolbaba, který nabídne naprosto exotickou destinaci.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tajemství křišťálové planety. Nový domov, noví přátelé, nové dobrodružství. A svět, který potřebuje zachránit.
6: Pravej mimozemšťan.
7: Je to past.
5: Nový český animovaný film od tvůrců Lichožroutů. Balcerová, Lábus, Táborský a Plesl. Tajemství křišťálové planety. V kinech od 13. srpna.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Později už tam budem?
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
14: Dřív než ostatní.
0: Ve studiu Lenka Svobodová s aktuální zprávou. Ahoj.
15: Ahoj, v pražských Stodůlkách při provádění tlakové zkoušky prasklo potrubí. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění. Víc zjišťujeme do zpráv v celou.
16: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Je to tady, Jirko, pěkné dopoledne, kam nás dnes pozveš?
2: Ahoj, Vlasto, hezké dopoledne. Dneska bych vás pozval do Japonska. Když jedeme do Japonska, je to daleko, tam většinou letíme, tak já bych popsal tu cestu tam a potom, jak bychom se měli po japonských ostrovech pohybovat. Tak zpravidla přiletíme do Tokia na letiště Narita nebo Haneda. A když budeme na tomto letišti, tak odsud hned vyráží takzvaný tokijský uzel vnitrostátních letů, takže můžeme přiletět do Nagoji, Okinawy nebo také třeba Hany. Osaka, Kansai, to je letiště, které je velmi populární právě v Osace a to operuje také Kyoto a Kobe. A nebo můžeme připlout lodí z Jižní Koreje nebo Číny. A pak se pohybujeme nejlépe autobusy po Japonsku, to jsou opravdu luxusní dopravní prostředky, které stojí za to také využít. A pochopitelně Japonsko má asi nejdokonalější železniční síť na světě vůbec. Ty vlaky jezdí každých pár minut, jsou čisté, jsou tiché a jezdí s tou pověstnou přesností. Turistické linky také můžeme využít, často doslova ikonické, tak jsem použil často nějaké velmi zajímavé historické vlaky a to také stojí za to. Doporučuje se koupit železniční pas, neomezené cestování pak máme a je tam několik druhů různých společností, které to nabízí. A já po Japonsku také jezdím rád taxíkem, protože to je naprostý zážitek. Není to úplně levné, ale obsluhuje řidič dálkově dveře, takže vám otevře, nemusíte vůbec na nic sahat, pak si sednete do čistého vozu a je dobré mít třeba na lístečku v japonštině cílovou stanici. A on má palubní navigaci a často vás tam doveze naprosto bez problému a přímo a je tam čisto, řidič je upravený, je v obleku, má rukavice, je to velký zážitek. No a další způsoby cestování po Japonsku, tak ty vám řeknu po písničce.
1: To mě zajímá. Tou písničkou bude písnička od kapely Erasure, která se jmenuje Blue Savannah.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Když mluvíme o Japonsku a o dopravě, tak nesmíme vynechat Shinkansen. Řekni nám o něm něco.
2: Představme si, že už od roku 1964 jezdí tady v Japonsku slavný Shinkansen. Ta původní trať vedla z Tokia do Osaky. Denně se přepraví tady těmito Shinkanseny statisíce, možná miliony lidí. Dneska linka Shinkansenu propojuje ostrovy Honšu a Hokkaido a dokonce se jezdí i podmořskými tunely. Představte si, že průměrné zdržení je maximálně 20 sekund a od roku 1964 nedošlo k žádné nehodě nebo smrtelným následkům v důsledku vykolejení nebo havárie, což je také úžasné. Ty vlaky jezdí mezi centry měst a to výrazně zjednodušuje a zkracuje cestování. Oni už dneska testují maglev, novou technologii, která umí až 505 km, zatímco standardní Shinkansen jezdí jenom 320 km v hodině. Ten maglev už otestovali dokonce a jel přes 600 km v hodině. To je technologie, kdy ten vagón letí, doslova letí na magnetické levitaci. A tam je eliminováno tření, takže to je něco, co je absolutně nová připravovaná technologie. A ty vlaky jsou absolutně čisté, nikdo tam hlasitě netelefonuje. Může se tam konzumovat jídlo, koupíte si ty krabičky bento a pak tam baštíte. A Shinkansen má takový nos, to víte, takový aerodynamický nos. A to je proto, aby se překonávaly ty zvukové boomy, které tady vznikají. A to je velice důležité, ten tunelový efekt. Tak oni to vyřešili právě tím, že prodloužili to čelo toho vlaku. Přirovnává se to k ptačímu zobáku nebo také kachnímu. Ten autor se inspiroval zobákem ledňáčka říčního. Tak dneska se vám přibližit dopravu v Japonsku a opravdu stojí to za to si místní veřejnou dopravu užít. Je to nezapomenutelný kulturní cestovatelský zážitek. Naslyšenou.
1: Jirko, zážitkem je také tvé vyprávění. Díky moc, těším se zítra, kam se vypravíme.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovické.

0: už snul nám spíhá na Zagorová Impulzovic krabička. Za chvilku doprava, teď rozhodně nespěte a poslouchejte. Kolonu čekejte na D4 před omezením u jíloviště směrem na Prahu. Shakira, Vaka Vaka, to je hit, který pak pošlu hned po dopravě.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Ve více než 3-kilometrové koloně budete popojíždět na dálnici D4 od Příbramy na Prahu před exitem 9 na Jíloviště, kde pracují silničáři. Pražský okruh popojíždí místy mezi Vestcem a Barandovem na cestě od D1. A několika minutové zdržení je i na Chomutovské D7 v obou směrech u letiště. Zdržíte se i na východě Prahy, konkrétně v dlouhém úseku přes Štěrboholskou spojku okolo Černého mostu a Novopatskou ulici ke Kbelské. Na cestě z Teplic na most na příjezdu do Bíliny bourala 2 osobní auta. Na cestě z hranic na Valašské Meziříčí v Hustopečích nad Bečvou zasahují záchranné složky u nehody 2 osobáků. Doprava zpomaluje na křížení D1 u Brna a Bratislavské D2 a navíc je proto i ucpaná silnice 152 na cestě od Modřic. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji pěkně, 605 220 2007. Ozvěte se nebo můžete volat přes naši aplikaci Hezký den.

0: Za chvilku 11, 10. srpen, Radio Impuls a stále dopolední vysílání. Ve zprávách se dozvíte o tom, a možná, že to víte, že fotbalová Slavie je 100%. Klubu se daří, vyhrává, zatím má maximální možný počet bodů, ale teď pojďme mluvit o počasí. To dnešní počasí polojasné až oblačné, přechodně i skoro jasno. Odpoledne večer lokálně počítejte s bouřkami nebo s přeháňkami. Ty bouřky a přeháňky můžou být i silné. Teploty 31 až 36.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
3: V Praze zemřel člověk při zkoušce potrubí. Řeky v Německu mění pravidla pro kamiony. Šoféry v centru Přerova potrápí uzavírka. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V pražských Stodůlkách se dnes tragicky zvrtla tlaková zkouška potrubí. To při ní prasklo. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění, z toho jeden je ve velmi vážném stavu. Další utrpěl lehká zranění. Vyplývá to z policejních informací na síti X a z vyjádření mluvčí pražské záchranky pro agenturu ČTK. Neštěstí se podle policie stalo v ulici U jezera. V Německu se dočasně proměňují pravidla pro kamiony. Zákaz jejich jízdy v neděli a o svátcích pozastavili už 4 z 16 německých spolkových zemí. Přistoupili k tomu kvůli nízkému stavu hladiny řek, především Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Špatně jsou na tom také Dunaj a Labe. Ministr dopravy minulý týden uvedl, že se situace na německých řekách pravděpodobně nezlepší přinejmenším celý srpen. Opatření tak u našich sousedů potrvá několik týdnů. Motorkář ve Frýdku Místku večer srazil chodce. Stalo se to přímo na přechodu. Motorkář nehodu nepřežil a chodec skončil vážně zraněný.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Dopravně vytíženou ulici Palackého v centru Přerova čeká ode dneška rozsáhlá oprava. Kvůli pracím bude silnice po dobu 10 dnů úplně neprůjezdná. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, uzavírka výrazně zasáhne také do provozu městské autobusové dopravy.
4: Během prací není možné zajistit průjezd autobusů a dočasně nefungují ani zastávky Palackého. Pro cestující proto město zajistilo náhradní dopravní řešení. Lidé, kteří využívají cestování autobusy v centru Přerova, najdou potřebné informace mimo jiné i na webu radnice. Uzavírka se týká úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Je zde poškozený 10 let starý asfaltový povrch, na kterém se dlouhodobě objevují trhliny. Poškozený asfalt se musí vyfrézovat. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerov.
3: Českým plavkyním Paříž svědčí. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupily na mistrovství Evropy do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo a za svým českým rekordem z předloňského šampionátu v Bělehradu zaostala jen o 27 setin sekundy. Evropské mistrovství světa potrvá do neděle. Sémanová v Paříži sází zejména na kraulařskou dvoustovku, ve které bude útočit na 3. evropský titul. Fotbalisté Slávie jsou stále 100%. Sešívaní porazili Pardubice 2-1, když obě branky vítězů vstřelil Mojmír Chytil. V tabulce první ligy je Slávia s 9 body na prvním místě. Podle trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského to ale nic neznamená.
5: To nejpříjemnější, že máme prostě 9 bodů, to je jediné, na co koukáme, že jsme to zvládli, že nám to zvládají hráči, že se hraje jednou za týden, těch hráčů máme hodně, že se nám daří udržet třeba v rytmu některých hráče, dát příležitost některým jiným hráčům.
3: V dalších včerejších zápasech porazil Jablonec Slovácko 1-0, Hradec Králové zvítězil nad Ostravou 2-1 a Olomouc vyhrála nad Artisem Brno 2-1. Zprávy v 11 končí a na Impulzu je s vámi dál vlastní Korec.
0: No, připomínám, že Sparta prohrála v Boleslavi a to byla ostuda. Děkuju za zprávy, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tento týden v rámci českých prázdnin trávíme v západních Čechách a zuřivý reportér zavítal na Boží dar na Ježíškovu cestu.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Pracujeme na aktuálním dopravním zpravodajství na čtyřce ve směru od Strakonic na Prahu před omezením u Jíloviště. Máme 2-kilometrovou kolonu. V obou směrech čekejte také silný provoz na D11. Nestaráme se jen o dopravu. Za chvilku třeba naprosto skvělá pecka od kapely The Beatles.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme do toho, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. O čem to je teď tato relace? Tak třeba o tom, že na čtyřce ve směru od Strakonic na Prahu před omezením u Jíloviště na 9. kilometru budete popojíždět ve víc jak 2-kilometrové koloně. Na D7 před exitem 2 letiště se v obou směrech držíte ve 2-kilometrových kolonách. V Praze je ucpaná jižní Štěrboholská východní spojka a Novopatská mezi Záběhlicemi a nájezdem na Kbelskou, kde je provoz omezen. V obou směrech čekejte také silný provoz na D11 mezi exity 25 a 35. Na vině jsou stavební práce. A na trase Pelhřimov-Humpolec jsou kolony v obou směrech kvůli omezení v úseku Velký Rybník-Vystrkov. Ozvěte se do dopravy, číslo je 605 222 007.

0: To je skvělá myšlenka, open your heart, otevřete své srdce a zkuste poslat 7 pece v kuse a bez reklam svým skvělým milionovým kolegům, kamarádům, přátelům, které kolem sebe máte. My je rádi zahrajeme. Hned po 9. každý pracovní den se do toho pouštím, no ale musíte nám zanechat kontakt, abychom se vám mohli ozvat a vy byste mohli říci, kdo jsou přesně ti milionoví kolegové. Takhle to funguje a ta vazba zpětná, ta radost, ta je jedinečná a nezaměnitelná. Už teď se těším na zítřek. Kdo se dovolá, kdo se ozve, to nevím, ale bude to stát za to. Marek Ztracený, ta bílá ti sluší za chvilku.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Naše české prázdniny pokračují v západních Čechách. Zuzivý reportér zavítal na Boží dar, kde mají slavnou Ježíškovu cestu. O tu je potřeba se postarat a ti, kteří o ní pečují, jsou naši hrdinové všedního dne.
2: No, spojení Ježíška a Božího daru není jen tak. Boží dar je nejvýše položené město v České republice. Ježíškovo město postavili 1020 metrů nad mořem a o Ježíškovu cestu i Ježíškovu poštu se tady starají pracovníci infocentra pod vedením Daniely Tautrmanové.
3: Musí se teďka v létě okolo toho něco dělat?
4: Tak každopádně se musí provést prakticky údržba té Ježíškovy cesty, to znamená úklid, drobné opravy.
3: No, no to vlastně funguje pořád, že? Protože to je v zimě, jestli já sám jsem tady párkrát byl na běžkách, tak to je vlastně běžkařská trasa a teďka v létě to je turistická trasa, je to tak?
4: Ano, po celý rok lze navštívit tu Ježíškovu cestu, to znamená i v létě s kočárkem, s kolem. A v zimě na běžkách.
3: Tady jsou různé zastávky.
4: Případně na stáňkách.
3: Ano, tak co tam máme nového dneska?
4: V aktuální době se instalují na Ježíškovu cestu nové dřevěné sošky.
3: Co děti na vašeho Ježíška?
4: Nadšené, jsou nadšené. Kromě Ježíškovy cesty si tady můžou vlastně vyřídit rovnou i přání Ježíškovi, dopis Ježíškovi, takže si mohou rovnou napsat, co si přejí, vložit do schránky.
3: Dle mé zkušenosti tady děláte obrovskou službu pro všechny děti, ale vlastně i rodiče, protože i rodiče mají potom všechno tak jakoby takový hezčí doma na ty Vánoce.
4: Určitě, ty děti tomu potom věří o to víc.
2: A za to všechno my děkujeme celému týmu Infocentra Boží dar pod vedením Daniely Tautrmanové. Hezký den, Aleš Růžička, Radio Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.